nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

0: jesi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš tak velkou?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
1: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím.
0: Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: se svou babičkou.
1: Vystrašenou dceričkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zbývá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzavěji, podzavěji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese.

0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

svatém vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu.

to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr, chr.

0: Rádio Junior.
1: Rychle všichni do patra, rychle do patra. Řítí se sem Ondatra, strašná Ondatra. Řítí se sem z finské sauny, představitel z finské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený.

se kterou by pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4...

mentalita svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též jí hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám.

0: okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba. Namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu. Už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomáhají.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí podcast Žili byli.
1: Žila byla jednou umělkyně Maud Louisová. Víte, co je skvělé na malování? Že se ho nemusíte nijak zvlášť učit a může vám pomáhat zvládat

0: těžkosti. Stačí, když máte chuť tvořit, stejně jako Maud Lewisová z kanadského Nového Skotska. Život se s ní od začátku moc nemazlil. Narodila se v roce 1903 s výraznými tělesnými vadami. Byla malá, měla křivá záda, zapadlou bradu a velké bolesti. Její stav se postupně horšil. Dnes se soudí, že trpěla revmatoidní artritidou, což je vážná nemoc napadající klouby i další orgány. Do školy chodila kratší dobu než ostatní děti, které se jí posmívaly kvůli tomu, jak vypadala. Její maminka si přivydělávala výrobou přáníček, pohlednic a dekoračních předmětů. Maud jí pomáhala. S rodiči žila až do dospělosti a když zemřeli, přestěhovala se k tetičce. Jednoho dne narazila na nástěnce v místním obchodu na inzerát jistého prodavače ryb Everetta Lewise. Hledal ženu, která by s ním žila nebo by se mu aspoň starala o domácnost. Everett pocházel z velmi chudých poměrů, dokonce tak moc, že do školy chodil jen jeden rok a údajně se nikdy nenaučil číst ani psát. Na jeho romantickou nabídku se ženy moc nehrnuly. Až na Maud, která se dostavila osobně. Domluvili se, že se vezmou a se stěhují. Je skoro neuvěřitelné, že se do Everettova domečku vešli. Vypadal spíš jako dřevěná zahradní kůlnička na nářadí. Měl jenom jednu místnost, která měřila asi 4x4 metry. Strop byl tak nízko, že prý musel pán domu při stání naklánět hlavu. Pod střechou byl s strmými schůdky přístupný stísněný prostor sloužící ke spaní. V domku nebyla tekoucí voda ani elektrika. Na záchod se chodilo ven. Módina nemoc postupovala. Nakonec nemohla manželovi pomáhat ani s péčí o dům. Artritída jí prsty skřivila do zaťatých pěstiček, špatně se jí chodilo a nedokázala zvedat těžší věci. Rozhodla se však nezahálet. Vzpomněla si, jak s maminkou malovali vánoční přání a pohlednice na prodej a pustila se do toho znovu. S Everettem pak autem objížděli okolí. Ona stydlivě zůstávala ve voze, on zatím dům od domu nabízel ryby a barevné kartičky. Později Maud začala obrázky prodávat přímo z jejich domku, který měl příhodné umístění u rušné silnice. Postupem času s výrobou přáníček přestala a soustředila se na malování obrazů, které vynášely víc peněz. Ráda na nich zachycovala kočky, voly a jiná zvířata, každodenní všední život v okolí a květiny. Většinu toho kreslila z paměti nebo podle fantazie, protože nikam moc nechodila. Její styl byl neškolený, naivní a kouzelně veselý. Milovala zářivé barvy, které nemíchala a nanášela přímo z tuby. Malůvkami vyzdobila i skoro celý dům. Stěny, dveře nebo i kamna pokryla ptáčky, květinami nebo třeba motýly. Časem si jí všimli novináři a začali o ní psát. Lidé jí posílali dopisy s penězi a žádostmi o obrázky. Odborníci se dohadovali, zda je její tvorba umění a pokud ano, jaký styl. Navštívil ji i televizní štáb. Její věhlas rostl, ona však odmítala zvyšovat ceny svých děl. Stále je prodávala za pár dolarů. Sláva život manželů nezměnila, jen jim přinesla více práce. Moc si ale nestěžovala. Jak prohlásila v jednom rozhovoru, jsem tu spokojená. Na cestování stejně moc nejsem, dokud mám před sebou štětec, je to v pořádku. Když zemřela, začalo se o Everettovi povídat, že doma ukrývá spoustu peněz. Jednou se k němu vloupal lupič a při potyčce ho smrtelně zranil. V bance po něm zbylo přes 20 tisíc dolarů. Všude po pozemku se navíc našly poschovávané zavařovací sklenice nacpané penězi. Jejich pomalovaný domeček byl celý přesunut do výstavního sálu umělecké galerie v Novém Skotsku, kde si ho návštěvníci mohou prohlížet jako exponát. I přes nepřízeň osudu a bolavé tělo se křehká Maud nevzdala. Byla usměvavá, pracovitá a vytvářela krásné obrazy plné barev a fantazie. Dnes se díla této skromné lidové umělkyně prodávají za 10 tisíce dolarů a visí v galeriích. Historie hold dokazuje, že velikost se neměří podle metrů čtverečních.
1: Další díly podcastu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Splně rychle nejde na místě stát. Doba je zvláštní, ale musíš to brát. Někdy je hrozně, ale někdy zaslíp. I když to bolí, ne

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, mám tu pro vás další díl, který přináší novou zajímavost. Tentokrát se společně zaměříme na naše uši a to, co se v nich ukrývá. Čistíte si uši? A teď čím? Vatovými tyčinkami? Většina lidí si myslí, že když se ušního mazu zbavuje právě vatovými tyčinkami, dělá pro svou ušní hygienu to nejlepší, ale opak je pravdou. Uši mají totiž od přírody samočistící schopnost, do které není potřeba zasahovat. Drobné chloupky v uších svým pohybem dostávají veškeré nečistoty ze zvukovodu směrem ven do ušních boltců, maz se přirozeně uvolňuje a posouvá z ucha ven také díky pohybům, které děláme čelistí. Přebytečný maz, částečky kůže a ostatní nečistoty se tak sami dostanou do prostoru, kde je pak lze snadno setřít třeba vlhčeným tamponkem nebo kapesníčkem. Nadměrná snaha o čištění naopak zvukovod téhle samočistící schopnosti zbavuje. Správně by se měl mas nechat z ucha samovolně odcházet, pokud ho ale přeci jen chcete nějak čistit sami, měli byste čištění provést co nejšetrnějším způsobem. Rozhodně není dobré používat různé drobné předměty, třeba jako vatové tyčinky, kterými se ušní maz zatlačí hlouběji do ucha, kde postupně tuhne a vznikne jakási zátka, která tlačí na ušní bubínek. To pak doprovází nepříjemné pocity zalehlých uší, ušní šelest nebo dokonce nedoslýchavost. Zátky už se pak ucho samo zbavit nedokáže a většinou je potřeba, aby ucho vyčistil lékař. Špatné čištění uší může vést až k zánětu zvukovodu. Ušní mas se nám totiž v uších netvoří jen tak. Jeho tenká vrstva je v uchu žádoucí a prospěšná. Chrání ušní bubínek před nečistotami a bakteriemi. A co to vlastně ten ušní mas je? Jde o směsici výměšků speciálních potních žláz ve vnější třetině zvukovodu. Jsou tam ale také šupinky odloupané kůže a prachové částice. Ušní mas je voděodolný, lepkavý a právě tyhle jeho vlastnosti z něj dělají ochranný materiál našeho ucha. Ušní mas tedy není nic nechutného a je dobré, že ho v uších máme. Někomu se ale tvoří až moc, takže ho stejně potřebuje občas vyčistit sám. Správná technika čištění uší je třeba použití ušního spreje nebo kapek či čištění pomocí takzvaných ušních svíček. Vždy je ale nejlepší se poradit s lékařem nebo v lékárně a ti vám poví, jak správně uši čistit. Takže už žádné šťourání v uších vatovou tyčinkou a taky žádné posmívání, že má někdo špinavé uši. Vždy je lepší v nich ušní mas mít, než pak nemít chráněný ušní bubínek. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak si správně čistit uši, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj

0: stalo se, co nepředpokládal ani srnec, ani zajíc, ani kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. Natož by to předpokládal jespák, chřástal nebo bekasína. Ale dávno to už věděl muflon a taky kanec se to nějak dověděl předem a vychrochtal to dřemlíkovi, ondatře a volavce. Prostě starostkou lesa na pravém břehu řeky se stala žába. Když jí to přišli oznámit, celá zezelenala pýchou.
1: Já tedy, jak si děkuji za důvěru, kvák. A kdyby snad, kvák, kvák, někdo něco potřeboval, ať jen přijde. Kvák, kvák. Mé dveře budou všem vždycky otevřeny, kvák.
0: Potom ty nejbližší poplácela schovývavě po zádech a přestěhovala se od lopuchu k růži. Jako starostka nemohla přece sídlit pod páchnoucím lopuchem. To by bylo, aby kdokoliv za ní přijde, si musel držet celou dobu nos. Sotva ráno vyšlo slunce, vzbudil žábu mladý losos.
2: To je nadělení, áchych ouvej, to je nadělení. Vstávej, žábo.
1: Kdo mě to budí?
2: To jsem já, losos.
1: Kvák, kvák. A co potřebuješ?
2: Tvoji moudrou radu.
1: Tak to je jiná. Jen povídej, kvák, poslouchám.
2: Někdo postavil na řece přehradu. Jak pak mám teď táhnout k moři?
1: To je vážná věc.
2: Co si jen počnu, hlavou přece přehradu neprorazím. Ach, jich ouvej, je mináčku.
1: Tak dost. Přestaň áchat a je mináčkovat. To ti stejně nepomůže. Nejdřív se na tu přehradu podívám.
0: Žába odplavala s lososem k hrázi. Tam se však dala do smíchu.
1: Losose, losose, vždyť je to tak jednoduché, kvůli jedné přehradě si děláš takové starosti.
2: Jenže já nevím, jak se dostat na druhou stranu.
1: Vyskočíš na břeh, obskáčeš přehradu a dole zase hupneš do proudu, vždyť je to docela prosté.
2: Tobě se to řekne. Ale pro mne je to složité, to já nedokážu.
1: Dokážeš.
2: Nedokážu.
1: Dokáže to každá ropucha. Má. Tak proč pak bys to nedokázal ty?
2: Protože nejsem ropucha.
1: Ať si, co si, já jako starostka ti nařizuji, abys vyskočil na břeh a skákal kolem přehrady. Má, má. A to i hned.
2: Když já...
1: Bez řečí, nebo tě kousnu do ocasu.
0: Toho se losos lekl. Losos ocas potřebuje. Jednak se s ním odráží a jednak jím rejduje. Tak udělal raději hop na břeh.
1: No prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
0: Zakvákala potěšeně žába a vrátila se k růži. Pod růží čekala na žábu sluka.
3: To je nadělení.

0: na dělení.
1: Tak co pak trápí tebe, sluko?
0: Všechny mé kamarádky dnes odlétají, aby přestály zimu.
1: No a co má být?
0: Jenom já nemohu odletět, protože jsem si vyvrkla křídlo. Božinku, bože, já nešťastná.
1: Kvá, přestaň božinkovat a radši přemýšlej, kam pak bys letěla.
0: Přece za moře, na jih.
1: A proč? My žáby také nikam nelétáme.
0: Jenže já nejsem žába, ale sluka.
1: To vyjde na stejno. Jen hloupí ptáci táhnou na jih. Chytré žáby přezimují doma. Nebo si už viděla letět nějakou žábu na jih?
0: To ne. Žábu jsem ještě letět neviděla.
1: My žáby přespíme zimu v bahně. Přezimuješ v něm také.
0: V bahně?
1: Co by ne. Bude se ti v něm strašně líbit. Jdou z něho bublinky a hezky lochtá kůži.
0: Tobě se to řekne, ale to je na mě těžké. Já nejsem zvyklá potopit se do bahna.
1: Tak si zvykneš. Vyskočíš si semhle na padlou olši, hodně se nadechneš a zavřeš zobák, aby ses nezakuckala. A hele.
0: Já se bojím, to já nedokážu.
1: Ale dokážeš.
0: Nedokážu. Raději půjdu na jich pěšky.
1: Nikam nepůjdeš. Jako starostka ti nařizuji, abys přespala zimu v bahně. A vůbec, že tě kousnu do ocasu.
2: Toho se sluka lekla. Sluka ocas taky potřebuje. Ve vzduchu jim rejduje a na zemi s ním udržuje rovnováhu. Vyskočila tedy raději na olši, udělala hop, a bahno se nad ní zavřelo. Žába se ještě chvíli dívala, jestli se přece jenom nevynoří, a když ne, spokojeně zakvákala.
1: Kvá, no prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
2: A vrátila se k růži. Pod růží se zatím strhl veliký křik.
3: To je strašné! Tohle Slavík pravil, že zpívá krásněji než my vrány.
1: To, že povídal.
3: Slovo od slova. Taková urážka.
1: S tím musíme něco udělat. Kvár.
3: Navrhuji, žábo, abys nás jako starostka rozsoudila.
1: Proč ne? Rozsoudím vás. Jeden po druhém zaspíváte. Kvák. Nejdřív ty, vráno.
3: Mohu?
1: Jen spust.
3: Kráka, sako. Pardon.
1: Nevadí, zkus to znovu.
3: Kráka, sako. Sako.
1: Pěkné, opravdu moc pěkné. Máš to veselé a vtipné. A taky se ti to rýmuje, viď?
3: To bych řekla.
1: Kvá. Teď ukaž ty, Slavíku, co dovedeš.
2: Slavík vyletěl na růži a zpíval. Ale vrána si pokoje nedala.
3: No prosím, tomuhle on říká zpěv. Má to samý trilek, samé tralala, až toho jednoho brní uši.
1: Máš pravdu, vráno. Slavík není tak na výši jako ty. Chybí mu kvák, jak bych to jen řekla.
3: Talent.
1: To je ono, chybí mu talent, kvák. A navíc se mu to ani nerýmuje.
2: Zatímco si ty dvě přizvukovali, Slavík zpíval a zpíval. Celý les stichl, nikdo ani nedutal. A když dutal, tak jen trošičku, jen docela malonko. Sotva dospíval, tleskali mu všichni v širokém i dalekém okolí, až je brněly ruce. Jen žába s vránou mlčeli. Málo platné, žábě je přece jen bližší vraní krákání než slabější zpěv. Snad proto, že zní hnedle tak jako kvákání žab. A proto rozhodla...
1: Nejlepším zpěvným ptákem je vrána. Kvák. Ty, Slavíku, raději nech zpěvu. Stejně se ti nerýmuje. A dělej něco užitečnějšího. Kvák, kvák. Třeba lov myši.
2: A to byla chyba. Starosta nesmí plácat nesmysly. Ten si musí pořádně rozmyslet, než něco řekne. A když něco prohlásí, pak to má dalekosáhlé důsledky. A taky, že mělo. Myši se začaly bouřit. A cože prý je to za pořádek? Starostka a navádí slavíky, aby hubili myši. To, že se nemůže nechat jen tak, a sepsali stížnost na nezodpovědné starostování. I lososa do ní napsali, i sluku jak by smet. K myší stížnosti se přidal i srnec a zajíc, kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. To se ví, že je spák, chřástal a bekasína nezůstali pozadu. Dokonce i muflon, kanec a také dřemlík, ondatra a volavka připojili svůj hlas. A bylo to. Žábu odvolali. Přestala starostovat v lese na pravém břehu řeky a vzala místo hokejového trenéra. Ale o tom, jaký to jde, zatím žádné zprávy nemáme. To se uvidí až v sezóně.

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

koupíky zdrákloupí dej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřík je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku vem.

0: Ahoj, kluci, ahoj. Jáni, vítejte v mé tady ušou nově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, ušoune.
2: No, kde jsi, ušoune? Teď tu byl, holky a kluci. No, taky jste ho slyšeli, že ano?
0: Já tu nejsem. Asi budeš muset jít k zubaři sama.
2: Ušoune? No neblázni, kde jsi?
0: Jsem někde daleko, úplně pryč, asi v Austrálii.
2: Ušoune, vždyť tě slyším, pojď už, přece se nebojíš zubaře.
0: Ne, vůbec ne, ale mám tady v Ušounově pohádkové školce tolik práce, musím toho ještě tolik udělat.
2: Jen se neboj, všechno tady na tebe počká.
0: Ne, nepočká. Třeba holky a kluci už se nemůžou dočkat naší dnešní hádanky.
2: Tak dobře, ušoune, dáme holkám a klukům naši dnešní zvukovou hádanku a potom vyrazíme k zubaři, protože víme, že se nemáme čeho bát.
0: Jo, jasně. Ušounova hádanka.
2: Tak holky a kluci, dneska budete poznávat hudební nástroj. Nastražte uši! Tak kamarádi, jaký nástroj slyšíte?
0: Tak pozor, 3, 2, 1, klavír!
2: Výborně, ušoune, výborně, holky a kluci. Ale víte co? Já dneska ještě jednu hádanku přidám, ano? Zrovna se totiž hodí. Můžeš ho rozdávat, kolik jen chceš. Potěší každého, když se...
0: usměješ! Jo, úsměv! To byl úsměv! To je ta hádanka! Jo, uhodl jsem.
2: Přesně tak. A abys měl pěkný úsměv, musíš si pečlivě čistit zoubky.
0: A to já si tedy pečlivě čistím 3x denně, ráno, pak po obědě a pak ještě večer, než jdu spát. Takže nemusím k zubaři a můžu nám pustit naši dnešní první písničku od Rákovi, který si svoje zuby moc nečistí.
2: Ale
0: už pouštím písničku. Ušounova písnička.

0: vzít. Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádku Bouškolku, ve které jsme dneska měli jít s Ušounem k zubaři, ale on to pořád odkládá.
1: Já ani přece nic neodkládám. Já prostě nemůžu jít, mám strašně moc práce. Musel jsem připravit písničky pro holky a kluky, pak zkontrolovat pohádku, přepočítat všechny plyšáky ve školce a pak...
0: Asi taky budeš muset přepočítat všechny fazole, co máme v kuchyni.
1: No vidíš, no to je nápad, no to taky budu muset.
0: Ušoune, já vím, že když se člověk někdy bojí, že si vymýšlí, jak by to, čeho se bojí, posunul a odsunul. Ale nejlepší je to udělat hned, ať to máš za sebou. Často totiž zjistíš, že ses vůbec bát nemusel.
1: Ale vždyť já se ani nebojím. Ale podívej, už je tady připravená pohádka a já ji musím kamarádům pustit.
0: Ach jo, no dobře tedy. Tak vyrazíme po pohádce.
2: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Jak je-li

0: Jednou jela třída, do které telátko chodilo, na výlet. Nejprve šli pěšky na nádraží a potom jeli vlakem do velikého města, aby se podívali, jak žijí lidé. Měli hezké počasí a všechno si pěkně prohlédli. Když se však chtěli nasvačit, telátko zjistilo, že nemá batoh.
1: Kde pak si ho mohlo nechat?
0: Ptal se pan učitel Vůl.
2: Já nevím,
0: odpovědělo telátko. Všichni pomáhali telátku batoh najít, ale marně. Telátko bylo smutné a mělo hlad. Ale ostatní telátka se s ním rozdělila a každému dalo kousek ze své svačiny. Od někoho dostalo seno, od někoho trávu, od jalovičky Haničky, která pocházela z bohaté rodiny, dokonce sladký jetelíček prvotřídní kvality. Pan učitel Vůl řekl, že je pyšný, že učí tak hodná telátka, která se s kamarádem rozdělí. Večer se telátka zeptal tatínek.
1: Tak jak bylo na výletě?
2: Dobře, ale ztratilo jsem batoh.
0: Nic si neztratilo, řekla maminka. Batoh si zapomnělo ráno v pokojíčku.

0: Ušoune! Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Jenže jsem tu sama, protože Ušoun se zase někam schoval.
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
0: Co to je?
1: Ne, to jsem já, Jani. Já jsem se přece neschoval. Jsem rád, že jsi tu i ty, Jani, protože si myslím, že je na čase si pořádně zaspívat.
0: Ušoune, ty nakonec stejně k tomu panu zubaři půjdeš.
1: Možná, ale teď mám připravenou písničku a ty přece zpívání nikdy neodmítneš.
0: No to je pravda, ale zaspíváme si a půjdeme.
1: Takže dneska jsem vybral písničku, když jsem já sloužil.
0: Ušoune, vždyť to je snad ta nejdelší písnička na světě.
1: A co pak, ty jsi nějaká bábovka?
0: Já ti dám bábovka, to ty jsi bábovka, protože se bojíš k zubaři a vůbec k tomu nemáš žádný důvod.
1: Dobře, tak nejsi bábovka, ale můžeme si zaspívat.
0: Tak jo, holky a kluci, pojďte si zaspívat s námi.

0: nemůžu.
1: Poslouchat, také nemine, to teda nemine.
0: Já k tomu zubaři ještě prostě nepůjdu, já to pozor. A kde

0: a do kůže kro, kůže běhá po dvoře. Má panenka pláče, doma v komoře.
1: A ještě, já už nemůžu. Úplně poslední, ještě. Poslední
0: tak
1: slova, poslední slib.
0: Tak nezdržuji a jedem.
1: Ne, počkej, já se musím nadechnout.

0: Krásně jsme si v naší dnešní Ušounově pohádkové školce zaspívali. A teď už konečně jdeme k tomu zubaři.
1: No spíš ne, Jani. Mně totiž zuby nebolí, tak proč bych tam chodil?
0: Aby ti pan zubař ty zoubky pěkně zkontroloval. No řekněte, kamarádi, že taková kontrola u zubaře nic není.
1: Vážně? Holky a kluci, opravdu ne? Nic to není?
0: No, slyšíš to, Ušoune? Prý je to brnkačka.
1: Jo, já vás slyším, holky a kluci. No tak teda, když myslíte, jo? No tak tady jdeme.
0: A na cestu si pustíme písničku U zubaře.

0: Tak, ušoune, otevři pěkně pusinku, podíváme se na zoubky. Vidím, že si je pěkně čistíš. Tak, výborně, a je to. Žádné kazy nemáš, máš moc pěkný úsměv. Tady máš obrázek a doufám, že příště se už za mnou nebudeš bát.
1: Vidíš, ušoune, nic to nebylo.
2: Vidím, no nevím, proč jsem se tak bál. Kdybych to věděl, tak bych šel hned.
1: Já ti to říkala, škoda, že jsi mi nevěřil.
0: No a teď Jana.
1: Cože? Já taky. Vždyť jsem tu byla nedávno a bylo všechno v pořádku a zuby si čistím, tak já vám snad radši zaspívám písničku o tom, jak to vypadá, když bolí zuby lva.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde má už i Jana pěkně zkontrolovaný úsměv.
2: Tedy řeknu vám, Ušoune a Jano, vy se ve školce vydáváte na rozbouřené moře nebo třeba i do džungle. Máte za kamarády i čarodějnice a draky. A bojíte se u zubaře, já tomu nerozumím.
1: Pane zubaři, už se vůbec nebojíme k vám chodit.
0: A příště se na vás dokonce už i těšíme.
2: Taky se na vás těším. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: A vy, holky a kluci, nám dneska prosím namalujte, jak se pěkně čistíte zuby.
0: A nebo jak se nebojíte zubaře.
1: A nebo třeba můžete namalovat i to, jak vypadají ubohé zoubky někoho, kdo si je nečistí. A nebo můžete nám namalovat, jak to kuře krákoře.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Však oni dospělí už budou přesně vědět, co mají dělat.
1: A my potom někomu z vás, z vás, holky a kluci, za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a nebojte se zubaře. Vážně to nic není.
1: No, anebo si taky zpívejte a ten strach překonejte jako já. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr vám dneska zaspívám písničku Šubidubi o zubech.

0: dám si myší roštěnku. To se mi to prýma ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Nehraji. Proč je musel ufíkat, kde se ženu duplikát? Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Sámuraji na mumraji, na mou duši služí.

komínek. No a přátelé, kamarádi, je to tady, je to tady. 5 dní uteklo jako voda. V pondělí jsme se vydali na cestu a dneska máme před sebou poslední den naší expedice Sever Kanada. A pokud jste s námi byli ten celý týden, tak už víte, že to není země, kde je jenom hodně sněhu. Zjistili jsme, že je obrovská, že má nádhernou přírodu, že v ní žijí losy, medvědi, bobři. Poznávali jsme kanadskou kulturu, hudbu, jídlo a tradice. A včera jsme dokonce zavítali do historie a zjistili, jak se z Kanady stala země, kterou známe dnes. A dneska mě a vás čeká rekapitulace a hlavně velké kanadské finále. Tak buďte u toho s náma, naše hodinka startuje právě teď a my si ověříme naše všechny znalosti o Kanadě, abychom mohli s pýchou uzavřít tento kanadský týden. Hlaďte dál, Radio Junior, naše hodinka startuje právě.

Krásný hezký pátek, je pátek 21. srpna. No a vy ladíte Český rozhlas Rádio Junior a dnes vás zdraví od mikrofonu Petr Komínek. Teďka taková věc, já jsem to neudělal ani jednou a vlastně se možná měl a mrzí mě to, ale já jsem nepopřál vůbec ke svátku. Já jsem takhle, já v osobním životě na svátky hrozně zapomínám, jo, a nepřeju lidem a vlastně jsem i zmatený z toho, kdy já sám mám svátek. A jsem potom překvapený, když mě lidi začnou jakoby přát ke svátku a já jsem zmatený z toho, že vlastně mám svátek. No ale dnešní svátek, když jsem otevřel web Rádia Junior, kde mimochodem najdete veškeré informace a veškerý program a že ten program není vůbec, ale vůbec malej, tak dokonce i web Rádia Junior nás informuje o tom, kdo má dnes svátek. A pro mě to taková jako krásná věc, protože svátek slaví Johana a ti, kdo třeba máte rádi seriál Ulice nebo to sledujete, tak Kolda měl s Johanou takový velký problém a díky Johaně vznikla jeho doposud největší dějová linka. Tak jsem si jenom řekl, že zkrátka popřeju všem Johanám a všechno nejlepší k svátku. Rozhodně, ať vás v životě potká mnohem, mnohem hezčejších a hezčích věcí než Johanu v seriálu Ulice, to bych vám tak jako vzkázal. A taky jsem vám chtěl vzkázat, že tímto končí, dnešním dnem končí naše expedice Kanada. Ale nebojte, protože hnedka v pondělí nám samozřejmě startuje další a to bude hodně obsáhlé. Ujme se toho Péťa Ševčík a od pondělí nám startuje Estonsko, Lotyšsko a Litva a je tam dokonce i Sibiř. Takže Péťa Ševčík si vezme od pondělí tyto čtyři země a jsem na to zvědavej. Takhle, já fakt jsem si řekl, já doufám, že existuje nějaký archiv na webu Rádia Junior a podle mě určitě jo, protože je to hrozně zajímavý a vlastně je to fajn takhle se vydat na cestu a objevovat tady ty severní země, protože jak já jsem říkal, tak zkrátka já to miluju, v tom já jsem milovník severských zemí, já jsem byl v Dánsku, ve Švédsku, v Norsku, chybí mě Finsko a zkrátka je mi to velice blízké a dokonce, jak koukám, tak ano, vy si můžete poslechnout všech 5 dílů o Kanadě s dnešním dnem, to bude 5 dílů a my pofrčíme dál. No ale abych se nezakecal, což je taková moje oblíbená vlastnost, tak pojďme si dát na závěr tady toho vstupu takovej mini-quiz nebo takovou jako rekapitulaci Kanadu v číslech. Pojďme si připomenout, jak obrovská je právě Kanada. Jak jsme si řekli, tak je to druhá největší země světa. Má 10 provincií a 3 teritoria. Zároveň její pobřeží patří k nejdelším na světě a dokonce její hranice se Spojenými státy je nejdelší pozemní hranicí na světě. Najdeme tam také obrovské množství jezer a dokonce má Kanada 6 časových pásem. Takže pozor, když třeba si řekneme, zavolám ti večer, tak bych si ověřil, v jaké části ta druhá osoba Kanady právě teď je, aby nevolala večer a třeba vás nezbudila ve 3 ráno na druhém konci právě naší Kanady. Takže to je celkem zajímavý. Představte si, že by třeba, nevím, vy jste z Brna, my jsme tady v Praze a my bychom pro vás vysílali ranní restart od 11, ale v Brně by bylo 11 hodin večer. Tak to by asi úplně nebyl ranní restart, to by byl takovej pohajaja restart před spaním. Takže je to zajímavý, že může být něco tak obrovského, že to má dokonce 6 časových pásem. To je prostě témazec. Témazec. A hlavní je, že my víme, že je to druhá největší země na světě a Česko by se do ní vezlo i 100krát.

Ladíte Český rozhlas, Rádio Junior a náš pátý a poslední den expedice Sever Kanada. No a my si teďka, holky, kluci, dáme takový kvíz. My si všechno tak jako hezky zrekapitulujeme a to budeme dělat vlastně dnešní celou hodinku. Tak pojďme si říct, co všechno my jsme zatím viděli nebo co jsme si zažili. Tak samozřejmě, já si vytáhnu svůj kanadský pas, jo, který jsem tady měl celých těch 5 dní a podíváme se, kolik razítek jsme během naší expedice nazbírali. Tak třeba první razítko, a to za mě nejhezčí, kterým naše oblíbená Kanada oplývá, tak je to příroda. Takže první razítko, kanadská příroda. My jsme si připomněli skalnaté hory, jezera, lesy, vodopády, třeba Niagarské vodopády, ledovce a národní parky. Zkrátka je to země, kde můžete stát uprostřed města a za chvíli být v úplné divočině. Druhé razítko, krásné razítko, tak to patří zvířátkům. My jsme si řekli, že můžeme najít losa, medvědy, vlky. Také v té severní části, v té arktické části, kde žijí ti Inuité, jak jsme se o nich bavili, to jsou ti lidé, kteří jsou absolutně zvyklí na zajímavý a náročný životní podmínky. Je tam velká zima, mají tam dlouhou tmu, tak právě v oblasti, kde žijí Inuité, v té arktické části Kanady, bychom dokonce mohli najít i karibu, což je subpolární, nebo samozřejmě mořské živočichy, a to třeba kosatky. No a samozřejmě náš velký kanadský kámo, a to je bobr. Když jde malý bobr spát, ano, my jsme si říkali, že bobr je vlastně symbol Kanady a nebojte, my si ještě jednou dneska připomeneme, proč tomu vlastně takhle je. Třetí razítko, které si dáme do našich cestovních pasů z Kanady, patří kultuře. My jsme si povídali o hokeji, o hudbě, že třeba z Quebec, z francouzské části Kanady pochází Celine Dion, nebo z Toronta pochází, nebo z oblasti Ontario pochází právě Justin Bieber. Také jsme si řekli, že je to velice filmová země, že právě ve Vancouveru, tak to můžeme nazývat jako takzvaný druhý Hollywood, protože třeba většina filmů, které se odehrávají v New Yorku, tak nejsou natáčené v New Yorku, ale právě ve Vancouveru. Také jsme si řekli něco o jídle. My si to připomeneme, to jídlo, které se jmenuje poutin, také z francouzské části Quebecu, že to jsou hranolky s kouskami šunky a sýra, omáčky. To si taky připomeneme. Také jsme si povídali o původních obyvatelích a o francouzštině a angličtině. Protože my víme, že Kanada má dva úředně uznané jazyky. Čtvrté razítko naší expedice bude patřit historii. Tam jsme nakoukli a včera my jsme zjistili, že to není republika s prezidentem, ale že je to konstituční monarchie a parlamentní demokracie. A hlavou státu je král, ale zemi řídí vláda v čele s premiérem. A také jsme si řekli, jak tam třeba probíhaly ty války mezi Francií a Británií. Zkrátka máme plný pas, 4 razítka, no a jedeme dál.

Ladíte Český rozhlas Radio Junior, krásný pátek 21. srpna, holky, kluci, jak už je tam ta dvacítka a my jedeme dál, tak už opravdu cítím to, že nejenom to, že končí naše expedice Kanada, ale taky už téměř končí veškeré prázdninové expedice, protože zkrátka ten čas letí jako bláznivý a nestíhám mu já ani ty, ale je to, ano, opravdu to utíká rychle a ta škola se blíží a zase budou nějaký testy, budou kvízy a bude se zjišťovat, co v nás o prázdninách zůstalo a naopak, co se hodně z té hlavy vykouřilo. Já tím, že se jmenuji Komínek, tak opravdu ze mě se z té hlavy vykouřovalo hodně, protože z komína ten kouř jde hodně, takže z komínka se i po těch prázdninách vždycky těch hodně znalostí odkouřilo. No, ale já věřím a pevně doufám, že většina kanadských znalostí se nám už do konce života z hlavy nevykouří. Proto my si právě teď dáme velký kanadský kvíz, jeden ze dvou dnešního dne, abychom byli zkrátka připraveni a mohli dělat v září machry ve škole a všude možně, že jsme takhle chytrý a všichni se nás budou ptát, ty bláho, ty jsi byl v Kanadě a ty řekneš, nebyl, ale vím o tom úplně všechno. A příští léto vám garantuju, že se i já do té Kanady poletím podívat, protože zároveň je to kousek od Ameriky, od New Yorku, takže to bych tak jako nějak si chtěl všechno jako příští léto stihnout, takhle si odletět minimálně na 2 týdny do Kanady a dát tam třeba 2denní New York a zkrátka si to takhle pořádně užít a věřím, že s těma to všema znalostma tam budu opravdu za frajera. No ale abyste byli i vy, tak pojďme si dát takový velký kanadský kvíz. Takže, jaké zvíře je jedním ze symbolů Kanady? Tak je to za A lev, za B bobr, nebo za C panda? My víme, že je to samozřejmě za B bobr. Jaký list najdeme na kanadské vlajce? Za A dubový, za B javorový, nebo za C březový? Tak my víme, že je to za B a je to javorový list, bychom našli na kanadské vlajce. Jaký sport je v Kanadě mimořádně populární? Za A hokej, za B kriket, nebo za C curling? Tak samozřejmě víme, že správná odpověď je za A, je to hokej, ale mimochodem pozor, curling, Kanaděné samozřejmě taky moc dobře znají a znají curling moc dobře. A také jsme si říkali, že když je tam velké teplo, tak se místo hokeje hraje lacrosse. Otázka číslo 4. Jaké jsou dva hlavní úřední jazyky Kanady? Za A angličtina a španělština, za B angličtina a francouzština, nebo za C francouzština a němčina? Tak my jsme bystří a my jsme chytří a jsme prostě výborní a my víme, že správná odpověď je angličtina a francouzština. Jak se jmenuje hlavní město Kanady? Za A Toronto, za B Vancouver, nebo za C Ottawa? Tak my samozřejmě víme, že správná odpověď je Ottawa. Ale pozor, je to chyták, který mate spoustu lidí, protože Toronto je největší město Kanady, ale hlavním městem je, holky, kluci, no vy to víte, Ottawa. Jak se jmenuje kanadské území známe jako domov, polární divočiny a inuitů? To jsme si říkali ve středu, ta informace tak zazněla poměrně krátce, ale kdo to ví, tak má ode mě hodně, hodně velkýho zlatýho bludišťáka. Je to za A Nunavut, za B Alberta nebo za C Ontario? Tak správně je Nunavut. To je to území, kde sídlí právě inuité a našli bychom tam třeba právě lední medvědy, kosatky nebo karibu. Otázka číslo 7. Má Kanada prezidenta? Tak správná odpověď je, že ne, nemá. Má krále jako hlavu státu a premiéra jako hlavu vlády. Otázka číslo 8 a poslední prvního kvízu dnešního dne. Které z těchto zvířat v Kanadě opravdu žije? Za A los, za B karibu, za C lední medvěd nebo za D
všechna tři. Tak tohle je samozřejmě velice, ale opravdu velice těžká otázka. Já vás nechám ještě chvilku napínat, jaká je správná odpověď na otázku číslo 8, která z těchto zvířat opravdu žije v Kanadě. Za A los, za B karibu, za C lední medvěd, nebo za D všechna tři. Tak vy jste samozřejmě velice inteligentní a já jsem velice rád, že ladíte a že ladí Radio Junior takové inteligentní holky a kluci a my víme, že správná odpověď je samozřejmě všechna tři a my jsme prošli prvním kvízem. Ano, podařilo se nám to, byli jsme úžasní, takže se zatleskáme si teďka všichni společně, dáme tam fanfáru. Zatleskáme si a za chvilku pokračuje naše expedice Kanada. Buďte s námi, já jsem rád, že jste s námi a pojďme si ještě užít naší dnešní hodinku, kterou věnujeme právě naší milované Kanadě.

Ladíte Český rozhlas Rádio Junior, krásný pátek všem a vlastně kdykoliv, kdy tady tento záznam a naše vyprávění, pětidílné vyprávění o Kanadě posloucháte. Zkrátka se doufám, že se máte krásně, že právě teďka snídáte, večeříte, obědváte nebo cokoliv právě teď děláte, ale všem těm, co právě teď živě posloucháte, přeji krásné dopoledne. Pojďme si říct, co mě tak nejvíc překvapilo právě na Kanadě. Tak třeba to, že je obrovská, jo? Já jsem třeba, upřímně to jsem fakt nevěděl, že je tak veliká. Je to druhá největší země na světě a Česká republika by se do ní vešla klidně i stokrát. To jsem třeba vůbec nevěděl. Také to, že má dva jazyky, a to angličtinu a francouzštinu. A třeba v Quebecu je francouzština absolutně dominantní. Potom to, že má obrovské množství jezer. Když si představíme Kanadu, tak na mapě vidíme samé modré tečky. Zkrátka Kanada je celá pokrytá modrými tečkami, což znamená to, že těch jezer je tam opravdu hrozně moc. Potom to jsem vůbec nevěděl, že je bobr pro Kanadu tak hrozně podstatný. My jsme ho možná trošku podcenili na to, jak moc je výjimečný právě pro naší Kanadu. Staví hráze, mění prostředí kolem sebe, ekosystém, a třeba v době, kdy připlouvali první evropští osadníci do Kanady, tak bohužel bobři byli tím hlavním terčem, protože z té jejich kožešiny se vyráběly klobouky, které byly v Evropě velice a velice moderní. Ale hlavní to, že to není jenom sníh. Je to krásná země plná přírody a my si o té přírodě ještě víc a víc samozřejmě povyprávíme a řekneme si, která opravdu místa stojí za to.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Ladíte Český rozhlas Rádio Junior a my jsme právě teď už v polovině našeho posledního vyprávění o Kanadě. Ano, expedice Sever, Kanada nám pomalu, ale jistě končí. Ale pojďme ještě jednou na chvíli do kanadské přírody, protože pokud něco, co si já odnesu a doufám, že i vy si odnesete, tak je to právě tahle ta nádhera. No a začneme tam, kde jsme se během našeho putování také zastavili. Začneme v Rocky Mountains, neboli Skalnaté hory. Obrovské hory, zasněžené vrcholky, ledovce, hluboká údolí a Tyrkisově modrá jezera. Jedním z nejznámějších míst je Lake Louise. Voda má tak nádhernou modro-zelenou barvu a kolem jezera se tyčí jen hory. To je prostě, i přes fotky je to hrozně, hrozně krásný a až mě to trošku i dojímá. No a kousek najdeme i Moraine Lake, to je další slavné jezero, které vypadá skoro jako namalované. A právě tam člověk prý pochopí, proč jsou kanadské skalnaté hory jedním z nejkrásnějších míst celé země. Takže Rocky Mountains. Potom místo, kam jsme trošku teďka zabrousili, a to samozřejmě jezera. Protože jezera jsou také obrovskou součástí právě Kanady, protože jich je opravdu hrozně moc. A mezi ty nejznámější patří například Lake Superior, Lake Huron, Lake Erie a Lake Ontario. Společně jsou součástí velkých jezer, která leží na hranici Kanady a Spojených států. Ale když se vrátíme do hor, tak tu máme právě třeba i zmiňovaný Lake Louise, Moran Lake, Pito Lake nebo Lake Minnewanka. A právě i ten Pito Lake, tak ten má taky krásně takovou modrou barvu, že vypadá trošku jako nakreslený. Potom samozřejmě Kanada je zemí lesů a národních parků. Třeba Banff National Park. Je to vůbec první kanadský národní park založený už v roce 1885. Pak tam máme Jasper National Park, který je obrovský a najdeme v něm hory, ledovce, jezera i divoká zvířata. A potom ještě Yoho National Park, známý nádhernými vodopády, jezery a horskou krajinou. Na západním pobřeží pak najdeme třeba například Pacific Rim National Park Reserve, kde se kanadské hory potkávají dokonce s Tichým oceánem. Přitom taky věc, kterou víme, že Kanadu obklopují dokonce tři oceány. Obrovskou další součástí Kanady jsou samozřejmě vodopády, protože to není jenom o jezerech, ale i o těch vodopádech. A samozřejmě nejznámější jsou ty Niagarské vodopády na hranici Kanady a Spojených států. A pozor, to nejsou jen jediné vodopády, které bychom tam mohli najít. Niagara se skládá z několika částí a ta největší kanadská se jmenuje Horse Falls, tedy podkovovité vodopády. Ale krásné vodopády najdeme i v horách, třeba Athabasca Falls v Národním parku Jasper nebo Takavav Falls v Národním parku Yoho. No a pak samozřejmě oceány. Tak my víme, že má pobřeží, a to u Atlantského, Tichého a Severního ledového oceánu. No a úplně na severu, tam už začíná opravdová arktická Kanada. Led, tundra, polární noc a třeba i lední medvěd. Takže já bych řekl, že jsem si vyrobil nový životní sen, a to je navštívit aspoň nějaký kanadský národní park. A něco mi říká, že já si to splním na 100%.

0: Hledáme signál.
1: Holky, kluci, ladíte Rádio Junior a my už jsme téměř ve finále naší expedice Kanada. Ale pojďme si dát takovou mě oblíbenou věc. Pojďme si zrekapitulovat, jaké je vlastně typické kanadské jídlo. Tak hele, co bych si třeba já dal, kdyby mě po celé této kanadské expedici pořádně vyhládlo? Tak jedním z nejznámějších kanadských jídel je putín. To jsou hranolky zalité omáčkou a posypané sýrovými kousky. Zní to možná trošku zvláštně, ale lidé z Kanady ho naprosto milují a pochází z francouzské části Kanady, a to přesně z Quebecu. No ale potom samozřejmě je tu javorový sirup. Kanada je jeho největším producentem a najdete ho třeba na palačinkách, v dezertech, ale i v různých sladkých i slaných jídlech. Zkrátka všude, kde se to může dát, tak to tam právě oni velice rádi dají. A já se jim nedivím, protože já mám taky doma javorový sirup. Nevím teda, jestli je to přesně ten sirup z Kanady, ale je to výborná věc. A s lívencema. Lívancema to je úplně ideální, jak jsem říkal. Představte si, kdyby Rádio Junior nemělo hajaju. Tak takhle je to pro mě, kdyby lívance neměli svůj javorový sirup, což, jak my víme, je také symbol naší Kanady.

Čeká nás poslední kvíz naší expedice a tentokrát bude velice krátkej a já bych řekl, že i jednoduchej. No a naše poslední kvízová otázka zní, chtěli byste se do Kanady někdy podívat? Za A ano, nebo za B ne? Tak správná odpověď je samozřejmě za A ano.

0: bez přistání.
1: Tak je to tady. Nastal čas zbalit si kufry. Letadlo čeká. No a naše expedice Kanada končí. Ale děkuju, Kanado. Díky za hory, jezera a lesy. Díky za bobry, losy a medvědy. Díky za hokej. Díky za javorový list. Díky za francouzštinu a angličtinu. A hlavně díky za to, že jsme si během 5 dní mohli ukázat, jak obrovský a zajímavý může být jeden kout světa. A vám všem velké díky, kteří jste celý týden cestovali společně se mnou, protože bez vás by žádná expedice rozhodně nebyla. Takže baťůšky na záda, poslední pohled na naši Kanadu a vyrážíme domů. Ach jo, je to smutný, je to těžký, ale kdo ví, třeba se sem ještě někdy vrátíme. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Komínek a naše expedice Kanada. Tak jo, ahoj Kanado. Budeš mi moc chybět, hlavně ty tvoje hranolky s tou sírovou omáčkou. Ty jsou prostě, a hlavně javorový sirup. Javorový sirup, ten mě bude taky hodně chybět. No ale hele, pozor. My jsme společně to zvládli, těch 5 dní. Že teď máte všichni nárok na titul oficiálního expedičního průzkumníka Kanady. Umíte poznat bobra, víte, co to javorový sirup, víte, jaké je hlavní město, víte všechno. A já vám děkuju, krásný prázdniny a od září zase ahoj.

0: není možný tohle, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Pták štěstí. Tak se jmenuje chodská pohádka o princezně, králi a duhově zlatém ptáčkovi, který prý nosí štěstí. Je to opravdu tak? Na motivy pohádky Jana Františka Hrušky napsala Zdeňka Psůtková. Režie se v roce 1993 ujala Maria Křepelková. Účinkují Václav Postránecký, Tomáš Šolc, Eva Horká, David Prachař a další.

Daleko. Daleko, až za lesem Křižinovcem bylo jednou jedno království. Lidem se tam nevedlo bídně, to ne. Měli co jíst, měli co pít, jenže tam nevládla žádná veselost. Žádný přátelství, jenom samý rozbroje a hádky. Jak pa mám vládnout takovýmu neutěšenému království, bědoval pan král. Aspoň drobec štěstí, kdyby se na mě usmálo, naříkal. Člověk by řekl, že takovej král má nač si vzpomenout.

0: krásný. Celá jsi krásná. A jakou máš ve vlasech zvláštní ozdobu. Barevná je jako duha a třpití se jasněji než slunce.
1: To je přece duhový ptačí pírko, který si mi daroval.
0: Našel jsem je, když jsme byli posledně s panem králem na lovu.
1: Pojď si se mnou zatancovat, Vítku. Tam v plesové síni jsou jen samý panácové, hloupí a nafoukaný.
0: Oh, víš, jaký by to bylo pozdvižení, kdyby královo lokaj tancoval s princeznou.
2: Víte!
0: Utač, Teresko, rychle, ať tě král nevidí. Zlobil by se, že spolu mluvíme. Běž do plesového sálu.
1: Bez tebe, Vítku.
0: Běž a dobře se bav.
2: Kde jsi byl, Víte? Volám tě takovou dobu a ty nikde.
0: Byl jsem se na chvilku projít. Myslel jsem, že se vaše veličenstvo zdrží na plese.
2: No, česky, plesky. Ty nemáš co myslet. Pojď, ustaleš mi. Lože. Z toho rámusu mě rozbolíla hlava. Ach, velmožové se zas už pohádali. A královna je při nich. Ty se máš nejlíp, Vítku. Kdybys věděl, co bych dal za chvilku spokojenosti. Za jedinou chvilku štěstí.
0: Proč, pavy, se veličenstvo tolik pro všecko trápíte? Není tak zlé, aby zase nebylo dobře.
2: A princezna Tereska je taky neposlušná.
3: Ztratila se mi z plesu.
2: Neviděl jsi ji, Víte?
0: Ne, neviděl, veličenstvo.
2: Měla by se vdát. A co nejdřív? Ubylo by starostí.
0: A když by se vám po ní stejskálo, pane králi, kdyby vám ji odvedl nějaký cizí princ.
2: To jo. Stejskat? To by se mi stejskálo. Jenže ona stejně žádnýho nechce. Paní královna zve holce ženichy a on se jí žádnej nelíbí. Ten je malej, ten je velký, ten je tlustej, ten je hubenej a hloupí jsou podle ní šický. Nad každým vohrnuje nos. To je trápení. To je život. Jenom samá starost.
4: Vítek rozestlal postel a natřepal polštáře a peřinu, aby se panu králi pěkně spalo, když se najednou v zámku strhnul rámus. Prej, puste nás k panu králi, volali hlasy ze všech stran. Je zlé, půl vsi Doubravky lehlo popelem a lidi se tam perou jako pominutí. Selky lomí rukama a muský klejou, že prej někdo schválně podpálil. Co teď s tím? Pan král jenom složil hlavu do dlaní.
2: Slyšel jsi to? Co já, Ičko, chudák? Ha, už vím, pošlu tam rotu vojáků. Copa, že se tak kabouníš, Víte? Copa se tě nelíbí?
0: Ale nic, veličenstvo.
2: Copa by si ty udělal na mým místě?
0: Já bych za nima zajel sám.
2: No, to je pravda. Ale až zejtra, ved. Kompa bychom jezdili takhle na noc. A mě bolí hlava, div mě nepraskne. Už ke mně nikoho nepouštěj. Oh, bože. Aspoň ta muzika z plesový síně, kdyby tak nevyhrávala.
5: Zatáhnu závěsy, veličenstvo, a zavřu všechny okenice. Dobrou noc.
2: Dobrou. Víte, pojď sem ještě. No, pojď sem blíž ke mně.
3: Já mám lepší nápad. Víš ty co? Zajedem si zítra na lov.
0: Tak do Doubravky nepojedem, veličenstvo.
2: Až jindy.
3: Zaběhni ještě teď za lovčím. Vyjedem si jenom my tří. Já, ty a lovčí Jakub.
0: Jak poroučíte, veličenstvo?
4: Ráno, ještě před slunce východem, vyklous Vítov vraník, Jakubovo bělouš a grošák pana krále zadníma vrátkama, jezdci nasedli a mezi lukama to brali ke Křížinovci. Pan král se na svým grošákovi jenom nadnášel, tak se mu to líbilo. Když dojeli ke Křížinovci, akorát vycházelo slunce.
6: Teď se rozdělíme, Jakube. Ty se vydáš na sever, já na jih a Vít, ten ostane tady na kraji lesa.

0: a připraví nám nějaký jídlo. Popolodní se sejdem na mítině.
1: Ale musíme být v zámku, než zapádne slunce.
0: Já vím. Královna by se zlobila, veď?
2: Abych řekl pravdu, babičko, už mám skoro hlad. Dneska jsem toho udělal hodně. To je nějaký chměchaček a kvrlaček. Dobře to odbídeš ve vsi. Tyhle dřeváky vemeš taky. Jsou pro starostku.
3: A slipa si ji zas vypálil do dřeva nějakou vozdobu jako posledně. Víš, jak je to fintidlo? Tak pojď ke stolu, dědečku, pojď. Máme zakudlenku a pár šťouchanejch bramburů. Ráno musíme vstát, chci pect chleba. Budeme dneska dřív spát.
2: Ještě je světlo.
3: Časně lehnem, časně vstanem.
2: A slipa si babičko nechála ptákovi otevřenou klec, ať se prolítne. A dala si mu čerstvou vodu?
3: To víš, že jo, já babi ne. Ale teď už jes. A nech si chutnat.

0: Kam se nám ztratil ten jelen, grošáku? Já bych ho stejně nesložil. Takový krásný a statný zvíře. Zastavíme se tady u studánky. Ochutnáme vodu. Je jako křišťál. A to rajský ticho, grošáku. Klid a mír. Opravdu jako v ráji. Je, to je krásný ptáček. Jakživ jsem takovýho neviděl. Peří mu hraje všema barvama, jako by byl udělaný z duhy. Leskne se jako zrcadlo. A ten zpěv zrovna člověka hladí. Ptáku zlatej, duhovej, japatě říkají.
1: Mně říkají štěstí, králi. Všechno vím a znám, co bolí lidský srdce a co je těžší.
0: Tak ty jsi pták štěstí. Tebe bych potřeboval na zámku. Šícký by tě poslouchali a měli by se rádi. Poleď se mnou, ptáku štěstí. Budeš bydlet v zlatý komnatě i klec ti dám udělat ze zlata vykládanou drahým kamením. Tvý peří tam bude svítit ještě nádhernějc než tady v lese.
1: Mně se líbí málo kde, králi. Málo kde. To si pamatuj.
0: Počkej, počkej, zůstaň se mnou ještě chvilku. Mýmu srdci se uleví. Ptáku štěstí. Kam jsi se poděl? Není po něm ani stopy. Teď je mi ještě smutnějc, grošáku. Kam zamíříme? Zabloudili jsme v těch křovinách. Snad se odsaď ani nedostanem. Vida, tamhle se něco bělá. Chaloupka. Máme vyhráno. To jsi byl ty, Jakube?
2: Já už měl radost, že to troubí pan král. Slunce za chvíli zapadne a po našem veličenstvu není slechu dechu. Co my, síčko, počnem? Zatrup ještě, třeba nás uslyší.
3: Já ho naposled zahlíd, tamhle v té houštině. Jako když se propadne do země.
2: Neměli jsme ho pouštět samotnýho.
4: On by nás tak poslech, jako kdybys ho neznal.
2: A jestli se s ním do večera nevrátíme na zámek, bude tam po zdvižení.
4: Jo, takhle to dopádne, když má král svou hlavu. To má z toho, že jede na lov bez družiny.
2: Pane králi!
5: Veličenstvo!
2: Pozvěte se nám!
5: Pane králi!
2: Pane králi!
5: Jo, jo, musíte počkat, než se vyhrabem z lože. Hned to bude.
6: To pa to může být? Takhle na noc. Snad ani neotvírej.
5: Kdo je tam?
7: Počestnej, zabloudil jsem v lese, na lovu.
5: Tak pojďte dál, počestnej, pojďte.
7: Děkuju za pozvání.
5: Ale není zač. Lidi si musí pomáhat, ne? To je svatá povinnost.
7: Asi jsem překročil bludnej kořen.
5: Jo, jo. Les je záludnej, to povídejte starýmu dřevaři. Koně přivážeme k jabloni. A vy běžte do sence. Taky už se mi stálo, že jsem se motal na jednom místě a ne se trefit na správnou cestu. A ještě máte štěstí, že jste nepadl na divokou honbu. To je pak boží dopuštění. Koně spěněný, jezdci na nich se ženou o zlom krk od nikud nikam. Pane, kdo jim přijde do cesty, málo kdy přežije.
6: Nestraž hosta, dědo. Vítám vás. Posaďte se u nás. A dětka radši moc neposlouchejte. On si náš děda potrpí na všelijaký báchorky.
5: To nejsou žádný báchorky.
6: No dobrá, dobrá. Přespíte u nás a ráno vás děda vyvede na rozcestí.
5: Koukám po cestě, že se rozhlížíte po naší senci. Jo, je to skromný příbytek, ale nám je tady dobře, ved, babičko.
6: Ba.
5: Máme všechno, co potřebujeme.
0: Ke štěstí.
5: Oh, ke štěstí, to je pro vznešený páhany. My na takový věce nemyslíme. Nepa by chudej člověk přemýšlel o štěstí, to je taková vábnička daremná. Člověče, přičiň se a pánbu tě pomůže, to si říkáme my.
6: Zdraví jsme, práce nás těší. Asi pán může být větší radostí na světě.
0: A z čeho jste živi, dědečku? Takový zapadlý místo.
5: Já dělám na výdělek dřeváky, měchačky, kvedlačky. Babička se dá u kolovratu, zastavením máme 3 řádky bramburů.
6: A ještě v chlívku kozičku. Jaký pazle.
5: A japa vám říkají, že jsem tak smělej. Podle toho v oblečení bych hádal, že jste z královský družiny.
0: To jsem. A jmenuji se Matějus.
5: Ty šlaka! To je náhoda. A teď já jsem taky Matěj. Jsme jmenovci. No slyšíš to, babičko? No chlapče, jaký pak okolky. Já jsem Matěj, ty jsi Matějus. Na to si Ičko musíme potřást pravicí. Co říkáš, babičko?
6: Říkám, že jsi brepta. Musíme dát pocestnímu ze všeho nejdřív něco zajíst. Teď se chudák sotva drží na nohou. Mám ještě od oběda báč a houbovou vomáčku. Kdyby se pán neurazil.
0: Nedělejte si se mnou žádnou škodu. Teď jsem vás stejně vyrušil ze spaní.
5: Ale jaký porušení, Matějusi. Šli jsme spát dřív než jindy. A jsme rádi, že tě tady máme, jmenovče. Kdypa se stane, aby k nám někdo zabrousil. Vomáčku si vem, pochutnáš si. No to víš, Matějusi, jako na zámku to nebude, maso ve vomáčce není, ale jsou v ní čerství hřípky, bělonky jako křemen.
0: Voní to, až se mi sliny zbíhají.
5: No tak se do toho, Matějusi, dej.
0: Pánbu zaplať. Už dlouho jsem si takhle nepochutnal.
5: No, ono se darmo neříká, že hlad je nejlepší kuchař. Koukám, Matějusi, ty se moc často nezasměješ, veď? Ještě jsi mladý, pohlednej, muskej, ale nějakej tuze utrápenej. Ty máš asi těžkou službu na tom zámku, veď?
0: To mám, Matěji, to mám. Tu netěší, co může být.
5: No tak to, aby jsme tě, drobátko, rozveselili. No co tomu říkáš, babičko?
6: Že jsi starý blázen. Vidíš, že se mu chce spát.
0: Jakýho to máte krásnýho ptáčka v té kleci?
6: Ani nevíme, milej Matějusi. Přilít k nám hned, jak jsme se přistěhovali sem do lesa. My mu necháváme volnost. Tu svou posádku má pořád otevřenou. Přilítne, odlítne, kdy chce.
0: Ale to je přece pták štěstí. Jak pa mi to povídal v tom lese? Mně se líbí málo kde. A tady, v týdle chudobě se tě líbí, ptáčku zpěvavej, zlatej, duhovej.
5: Jak jsi se tak zamyslil, Matějusi? Drobet muziky tě udělá dobře.
0: Ty máš housle, Matěj? A umíš na ně taky hrát?
5: No bože, umí, dítě, a nebejvál vždycky dřevorubec a nebejvál jsem vždycky na samotě v lesích. Za mláda jsem tesařil. Chodil jsem se zedníkama za práci až do perziánský země. Leč kde jsem se protloukal, ochu, a všelijak.
0: To jsi se na ty housličky naučil hrát v té perziánské zemi?
5: A depa, od jednoho šikovného zedníka, a ten mi taky ty housličky prodal. Dobře mi pomáhali. Když jsem v zimě nemohl dělat řemeslo, vyhrával jsem o muzikách a nakonec jsem s nima vyhrál i tady babičku, Vetilanko.
6: Ty jsi zkrátka Matěj Matějovi, tej. A Matěj zůstane Matějem.
5: Aby si vedil, Matějusi, ty si s mou Johankou musíš skočit.
6: Ty máš nápady. Jak jsi starý, tak jsi nerozumnej. To jsem si tenkrát dala. Jak to říkávala nebožka máma, nejtěžší kříž je ten, který si člověk udělá sám.
5: Jaký pak kříž, babičko? Teď ty se ho ani nechceš zbavit.
4: Já mám ovci, to je ovce, to je ovce má, má. Ona pěkný, tuze pěkný, hebký rouno má. Ona pěkný, tuze pěkný, hebký rouno má. Já mám dívčí, to je dívče, má, má.
8: Ona pěkný, tuze pěkný, dlouhý copy má. Ona pěkný, tuze pěkný, dlouhý copy má. Ovce rovno stříhat nedá, má dívče mi slovo nedá, ta svou hlavu má. Má dívče mi slovo nedá, ta svou hlavu má.
6: Dětko, vatej, že nám nedáš pokoj. Teď já už sotva dejchám.
5: Ale jde vám to pěkně.
2: Musím ještě obstarat koně.
5: A žádný strachy, Matěusi, už jsem to udělal. Nakrmil, napojil a teď půjdeme na kutě.
6: S pánem Bohem, aby jsme všichni ráno ve zdraví vstáli. Pan Kristus v hlavách, panenka Maria v nohách, všichni svatí andělé a archandělé po stranách.
2: Amen.

0: Jakube, už pomalu svítá a pan král nikde. Skoro celou noc ho hledáme. Já samou starostí a strachem ani teď kránu nezdřímnu.
1: Vždyť já taky ne, víte.
0: Nemluv ty, Kube, jeden. Já dobře slyšel, jak pěkně chrupeš.
2: Leda se tě něco zdálo.
0: Zdálo, nezdálo, co na tom záleží. Hlavní je, co si teď počnem. Pan král nikde, my nikde. Na zámku pozdvižení. Ale musíme tam chtěj, nechtěj. Aspoň vojsko pročeše celý les.
1: A to tě nenapádlo, že nám jde o krk? I když za nic nemůžem? Co kdyby jsme to vzali na druhou stranu? Tamhle, někam do Němec. Koně máme, flinty máme.
0: Pane Kube, ty si dělej, co chceš, ale já se vrátím na zámek. A slipa se panu králi přihodilo něco zlýho. To radši ani nechci bejt živ.
1: A blázni byli, kordy měli. Radši mám hlavu na krku, než nějakou hloupou povinnost. S Bohem, víte. A pozdravuj na zámku. Mě už tam nikdo víckrát neuvidí.
3: Tak, Matějusi, a teď už si poradíš sám. Až dojedeš k tý osamělý v Borovici, uvidíš v dolíku zámek.
4: Zaplať pámbu za jídlo i za nocleh, Matěji.
3: Rádo se stalo, Matějusi, ale karak na tebe koukám, chlapče, ty máš na srdci ještě něco jinýho, veď?
4: Matěji, prodej mi toho ptáčka, co máte doma v kleci.
3: Ale japa, já tě ho můžu prodat, teď on není můj. Babička tě to včera řekla, přilítne si, odlítne si, kdy chce, a když, tak stejně patří víc babičce než mě. Tam učistí tu jeho posádku a sype zelní. Vodu mu tam dává každý den.
4: Zaplatím, co si řekneš.
3: Ale o to není, Matějusi. Leda bys mě slíbil, že mu dáš takovou volnost, jakou měl u nás.
4: Slibuju, Matějusi.
3: A stejně bude tak, jak řekne babička. A japa se na tebe doptám, až přijdu do zámku.
4: Povím to strážím. Jak uvidí, že jdeš s klecí, hned mě přivolají.

0: Teresko, čekám tady na tebe, nelekej se.
1: Vítku, to jsem ráda. Měla jsem o tebe starost. Depa si byl takovou dobu. Tatínek se po tobě schání.
0: Pan král už je doma? To mi spad kámen ze srdce. Nezval na mě kata.
1: Kde pak?
0: Ale zlobí se, co?
1: Vůbec ne. Proč by se měl zlobit?
0: Ztratil se mi v lese, Teresko. Já ho celou noc hledal, umíral jsem strachy. A Jakub, ten ze samého strachu, utek.
1: Tatínek je nějakej mírnější, jako proměněnej. Jenom pořád stojí u okna a někoho vyhlíží, ale nechce říct koho.

0: Dědo, vstávej, je čas. Ohřála jsem tě drobátko mlíka, aby si měl něco teplýho do žaludku před tou cestou. Tudle v šátku máš dvě hnětanky.
1: Nevím, nevím, divče zlata, nějak se mi nechce. A ptáčka je mi líto. To je asi nějakýho přepichu.
0: Slib je slib, Matěji. Teď od Matěji už není zlej člověk, jenom takovej drobátko divnej, smutnej. To víš, taková služba u královského dvora, to není jen tak.
2: Sotva děda Matěj zahlíd z kopce zámek, všechno se v něm sevřelo. Měl 1000 chutí obrátit se na kramfleku a hnát domů i s klecí. Jenže slib je slib. Pták štěstí seděl v té svý dřevěný posádce a ani nedutal. On dobře věděl, co tam na ně na oba čeká. Když se u zámecký brány zved pokřik, děda Matěj samým leknutím div nepustil klec z ruky.
3: Stát! Stát!
1: No teď jo, nemusí být hned tak zlé.
3: Zavolejte pana krále, že přišel ten člověk s dřevěnou klecí.
1: Pro pána Jana, no počkejte, pusťte mě. Královská milosti, tuto já nevěděl. Pane králi, teď já bych vás v tom herbavným rouchu ani nepoznal.
4: Jaká pak královská milost? Pro tebe jsem Matějus. Ale Matěji, snad by si přede mnou neklečil.
1: Pane králi, Matějusi, teď já, depa bych to by tušil. Ještě jsem tě, Matějusi, pane králi, nutil tancovat s babičkou. Hostili jsme tě báčem a houbovkou. Taková hamba.
4: Jaká pa hamba? Když jsem si pochutnal, jako dlouho ne. Podej mi tu klec, Matěji. Jen počkej, ptáčku duhovej. U mě se budeš mít líp.
5: Mně se líbí málo kde, králi.
4: Dostaneš zlatou klec a budeš přebejvat ve zlatý komnatě. Vítku, děrečkovi usteleš v komnatě pro hosty.
1: Kde pane králi Matějusi? Já musím za babičkou, abych se dostal domů ještě za světla.
4: Za chvíli pádne tma, Matěji. A pak, ty si přece musíš skočit s mou paní královnou na oplátku.
0: Já tě čekala už včera, Matěji. Tak povídej, jaký to bylo, jakou měl Matějus radost.
1: Radost měl a velkou radost jí zrovna svítil, ale dívče zlatá. On to není žádnej obyčejnej Matějus. On je to sám pan král.
0: Pro Krista pána, ty jsi mu tady vrzal na usličky.
1: Jo. A ty jsi s ním tancovala a hostila ho báčem a houbovkou. Pro Pětran do čepice, babičko, podívej se, kdo to sedí na okně.
0: Pták štěstí, ulít. To s ním musíš zpátky do zámku, jak aby to vypadalo, že jsme Matějuše se podvedli.
1: Ještě, že jsem si vzal tu dřevěnou posádku zpátky.
6: Ono se mu asi v té zlatý nelíbilo. No tam je ti zlata a stříbra a drahýho kamení, všecko se blíští. Ale z toho lože královsky vyslanýho jsem ještě teď celý polámanej.

0: Zaplať pánbu, že jdete, dědečku. Pan král se nejdřív zlobil, Ičko je zase smutnej. Chtěl za váma poslat vojsko.
1: Pánbu chráň, no ještě takovou nějakou mrzutost mít. To on ten pták nechce zůstat ve zlatý kleci. Tu máš, vem si ho s touhle dřevěnou posádkou a pověsí královi do sence.
0: Pan král by vás odvez kočárem, dědo.
1: Ale depa, buchuchovej, já to radši vemu přes luka rovnou domů s pánem Bohem.
0: Tak pojď, ptáčku zlatej, duhovej. Pan král říkal, že prej si pták štěstí. Ty by si nám mohl pomoct, mně a Teresce. A slipa víš, že to tvý ztracený pírko nosí Tereska pořád ve vlasech.
2: Nač byste mě vy dva potřebovali? Mladý jste, zdraví jste, rádi se máte. Ta copa vám může scházet?
0: No, to je právě ten kámen ourazu.
2: Že ti král nechce dát dceru za manželku?
0: Já nevím, asi ne.
2: Ta proč pa se ho nezeptáš?
0: Bojím se, že mě král nenechá ani dopovědět a vyžene mě. Nebude mi věřit, že mám Teresku upřímně rád. Víš, já bych byl šťastnější, kdyby Tereska byla obyčejná divče ze vsi. Mám kousek políčka po rodičích, nějakej ten grejcar jsem si vysloužil, bylo by nám dobře obou.
2: Vždyť i proto živobytí na chalupě by si musel mít kuráž. Opustit jistý pro nejistý, to není maličkost, chlapče. Jenom skoč do studené vody a zeptej se pana krále rovnou.
0: A co Tereska? Co když nebude svolná provdát se na chalupu?
2: Kuráž, Vítku, kuráž tě chybí. Pamatuj, co jsem tě radil.

0: Proč pa se tváříš tak skormouceně?
1: Zrovna jsem odnes do královský zlatý ložnice ptáka štěstí. Pan král se těší, že mu v té dřevěné kleci přece jenom bude zpívat.
0: Tatínek, má teď lepší náladu. Co kdybys mu řekl, že se máme rádi?
1: Bojím se, Teresko, že mě vyžené.
0: No, i kdyby. Víš dobře, že bych šla s tebou.
1: Jsi zvyklá na blahobyt. A copa, ty by si se mnou žila v chalupě?
0: V tobě je málo kuráže, Vítku. Takhle se já za tebe doopravdy jak těživa neprovdám. A maminka mi nakonec vnutí nějakýho hloupýho prince.
1: No, neplač, Teresko, prosím tě, neplač, jenom neplač. Já se teda odhodlám, ale musíš mít se mnou trpělivost.
2: Tak štěstí uletíl. Určitě zase k dědečkovi do chalupy. Jestli on ho Matěj sválně neláká zpátky. Víte, osedlej koně a jeď za ním. Pozběž si.
0: Tatínku, tak se upokoj. Máš přece nás. Jsme zdraví, jsme rádi na světě. Co pak to taky není štěstí?
2: Já nejsem rád na světě. Mě musí zpívat pták štěstí.
0: Tatínku, nerouhej se. Každej si svý štěstí musí najít sám.
3: Děda Matěj pospíchal z královského zámku domů, jen se mu hlavička třásla. Že já tomu Matějusovi něco sliboval, říkal si v duchu. On ten Matějus by z člověka sedřel kůži, když si zamane svý. Zaplať pámbu, že budu za chvíli doma.
1: Dědo, dědečku Matěj, musíte se se mnou vrátit.
4: Išla ta mládenče, proč pa mě nenecháš na pokoji, teď já už nic nemám.
1: Ale máte, dědečku, máte. Pták štěstí sedí na vašem klobouku, ani o něm nevíte. Za mnou jede kočár, posadíte se do něj i s kloboukem a hotovo. Za chvilku jste v zámku u krále.
4: Bože, bože, to je kříž.
1: Nelamentujte, dědo. Já jsem rád, že se pták našel. Kdo ví, jak by to se mnou dopadlo.
2: Poslouchej, Matěji, japa to, že jsi mi toho ptáka štěstí zas odnes.
4: Matějusi, jako je pámbu nade mnou, já o ničem nevím. Nebejt Vítka, tak jsem došel až domů.
2: To znamená, že pták štěstí tady chce bejt jenom s tebou. Jiná cesta není, než že v zámku zpostáneš.
4: Tuto ne, pane králi. Měj se lichtování, Matějusi. Přece tam nemůžu nechat babičku na pospas. Celý život jsme byli spolu. A co bych si tady sám počal? Bez práce, bez radosti.
2: Tak přestěhujem babičku sem. I tu tvou stolici na dřeváky.
4: A co náš chlívek s kozou, co chaloupka?
2: To je omálo. Postavíme tě novou, hned vedle zámku. Zítra bude stát. A babičku tě přivezeme v kočáře.
5: Ještě jsem po té jízdě v kočáře celá roztřesená, pane králi.
2: Pro vás dva jsem vždycky Matějus. Pěkně vás vítám v novém domově.
4: Dáváme dohromady naše skromné hospodářství, Matějusi. A tudle je má první měchačka, kterou jsem tu vyrobil. Ona je skoro podobná královskému žezlu, vet?
5: Diví, pan král... Matějus nepohrdnul, dneska upeču k večeři bramborovej toč s jabkama. Musela jsem očesat jabluňku a vykopat brambory.
2: To já přijdu rád, tuze rád a vemu sebou i královnu. Ne, královnu ne, ale Teresku. Tereska půjde ráda. Matěji, to by si nevěřil. Ve mně teď je taková volnost, odlevílo se mi.
4: Buď pán Bohu chvála. Jistě z toho budou mít užitek i podaný.
0: To byla dobrota, babičko. Já jsem něco tak chutného ještě nejedla.
5: To jistě ne, to ráda věřím.
0: Že mě to naučíte.
5: Načpa by si to potřebovala, dívče.
6: Princezna nepotřebuje umět vařit.
5: A ještě takový jídlo, jako je dřevěnej toč.
2: Dřevěnej?
4: To se jen tak říká, Matějusi. Ale když se to chce naučit, proč pane?
5: Člověk nikdy neví, co se mu bude v životě hodit.
0: A zítra mě naučíte dojít kozu.
4: Neměl bych tě, Teresko, taky naučit, jak strouhat dřeváky a měchačky?
0: To radši hrát na housle, dědečku.
4: Dobře, že jsi to připomněla. On si třeba i pan král rád skočí, vět, Matějusi?
7: Já mám dívčí, to je dívčí, to je dívče má, má. Ona pěkný, tuze pěkný, dlouhý copy má. Ona pěkný, tuze pěkný, dlouhý copy má.
0: Škoda, že tu není s náma Vítek. Měla bych aspoň tanečníka.
4: Vítek je šikovnej mládenec, jen se nemrač, Matějusi, teď je to tvá pravá ruka.
6: Musíme domů. Rozluč se, Teresko, a poděkuj.
0: Vítku, pár dní musíme počkat. Radši tatínkovi teď nic neříkej. Včera se děda Matěj o tobě zmínil a tatínek byl najednou mrzutej jako dřív.
8: No tak vidíš.
6: A my jsme si mysleli, že pták štěstí udělá zázrak v celém zámku.
0: Však ono se štěstí na nás nakonec usměje, když se sami přičiníme.
3: Svatou pravdu měla Tereska. Každej si musí svý štěstí vysloužit, ale někdo hodně trpce. Zrovna Ičko, když si ty dva vykládali, bylo v zámku zle. To se ví, každej mocnej pán má kolem sebe všelijaký špehouny a nohsledy a pan král Matějus tady neměl okolo sebe samý poctivce. A tak mu najednou žalovali rádcové, že lokaj Vítek se objímá s princeznou.
2: Cože? S mou dcérou Tereskou? Přiveďte je, a hned, oba dva.
6: Nebudu obcházet kolem horký kaše. Dověděl jsem se, že vy dva se tajně scházíte. Co je na tom pravdy?
0: Promluv, Vítku.
6: Ty mlč, na tebe taky dojde.
9: No,
6: poslouchám tě, Víte.
9: Já totiž, my dva, vaše veličenstvo.
2: Bez vytáček, lede to z tebe jako.
9: Máme se s Tereskou dávno rádi a tak jsem chtěl požádat o její ruku.
2: Ty obyčejnej lokaj, by ses chtěl oženít s královskou dcérou? Takovýho hada jsem si hřál na prsou.
9: Pane králi, já jsem vám sloužil věrně a rád.
2: To jsem nepleť. Podved si mě. Nalákala tě vyhlídka, že mou dceru obalamutíš a spadne tě do klína zámek i celý království.
9: Přísahám při všem, co je mi svatý. Přihlás se tady k Teresce, že to tak není.
0: Křivdíš mu, tatínku. Jako si křivdil dědečkovi, když si říkal, že tě ptáka štěstí sválně odnes. Nikdo tě nechtěl ošidit. To si ty jenom myslíš a každý ho podezíráš.
2: Tak vy jste se proti mě spikli oba dva. A starýho Matěje vynech. K ním už víc chodit nebudeš. Pro královskou dceru se nehodí, aby škrabála brambůry a dojíla kozu.
0: Pro královskou dceru možná ne, ale pro ženu chalupníka jo.
2: Co to říkáš?
0: Říkám, že si vemu Vítka za muže a budem spolu šťastný v jeho chalupě. Šťastnější než tady na zámku.
2: To tě nedovolím.
0: Dovolíš, protože musíš. Provdám se za toho, kdo se mi líbí.
2: To je vzpoura. Stráže! Stráže! Vyveďte oba před zámek. Ven! Ven! Od téhle chvíle nemám dceru.
9: Ani lokaje, pane králi.
0: Nelituješ, Vítku.
9: Jak bych mohl, Teresko? Konečně tě můžu obejmout a nikoho se nebát.

0: To jsem já, Matěji. Otevři a hned. Kde pa je pták štěstí, Matěji? Klec je prázdná. Svěřil jsem tě ho do opatrování.
1: Ba ne, milej Matějusi. To leda pámbu nám osvěřil. Ale i pták štěstí musí mít svobodu, Matějusi. Jináč by to ani nebyl pták štěstí. Jaký pa štěstí v kleci, ať je dřevěná nebo zlatá. A ještě něco. Musí se mu tam líbit, hádky a rozbroje on nemiluje.
2: Král dal potom hledat ptáka štěstí po celé zemi, ale marně. Jedni se vraceli, že ho ani neviděli, jiní přicházeli, že ho viděli, ale chytit nemohli. Ze samýho zármutku, že pták štěstí zmizel, zavřel jedenkrát ten král Matějus oči navždycky. Tereska a Vítek se potom vrátili na zámek a z bývalé princezny se stala moudrá královna. Při tom slavném návratu jim prý zpíval i pták štěstí, královskou fanfáru, ale pak zas odletěl jinam. Kdybyste ho někde zahlídli, nelákejte ho. Štěstí k vám přijde samo. A sly si ho zasloužíte. A bude duhový a zlatý a taky bude zpívat krásným hlasem.

0: Ahoj, kluci, ahoj, Jani, vítejte v mé tady u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, u Šoune.
2: No, kde jsi, u Šoune? Teď tu byl, holky a kluci. No, taky jste ho slyšeli, že ano?
0: Já tu nejsem, asi budeš muset jít k zubaři sama.
2: U Šoune? No neblázni, kde jsi?
0: Jsem někde daleko, úplně pryč, asi v Austrálii.
2: U Šoune, vždyť tě slyším, pojď už, přece se nebojíš zubaře.
0: Ne, vůbec ne, ale mám tady v U Šounově pohádkové školce tolik práce, musím toho ještě tolik udělat.
2: Jen se neboj, všechno tady na tebe počká.
0: Ne, nepočká. Třeba holky a kluci už se nemůžou dočkat naší dnešní hádanky.
2: Tak dobře, Ušoune, dáme holkám a klukům naši dnešní zvukovou hádanku a potom vyrazíme k zubaři, protože víme, že se nemáme čeho bát.
0: Jo, jasně. Ušounova hádanka.
2: Tak holky a kluci, dneska budete poznávat hudební nástroj. Nastražte uši! Tak kamarádi, jaký nástroj slyšíte?
0: Tak pozor, 3, 2, 1, klavír!
2: Výborně, Ušoune, výborně, holky a kluci. Ale víte co? Já dneska ještě jednu hádanku přidám, ano? Zrovna se totiž hodí. Můžeš ho rozdávat, kolik jen chceš. Potěší každého, když se...
0: usměješ, jo?

0: vzít. Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádku Bouškolku, ve které jsme dneska měli jít s Ušounem k zubaři, ale on to pořád odkládá.
1: Já ani přece nic neodkládám. Já prostě nemůžu jít, mám strašně moc práce. Musel jsem připravit písničky pro holky a kluky, pak zkontrolovat pohádku, přepočítat všechny plyšáky ve školce a pak...
0: Asi taky budeš muset přepočítat všechny fazole, co máme v kuchyni.
1: No vidíš, no to je nápad, no to taky budu muset.
0: Ušoune, já vím, že když se člověk někdy bojí, že si vymýšlí, jak by to, čeho se bojí, posunul a odsunul. Ale nejlepší je to udělat hned, ať to máš za sebou. Často totiž zjistíš, že ses vůbec bát nemusel.
1: Ale vždyť já se ani nebojím. Ale podívej, už je tady připravená pohádka a já ji musím kamarádům pustit.
0: Ach jo, no dobře tedy. Tak vyrazíme po pohádce.
2: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Jak je-li

0: Jednou jela třída, do které telátko chodilo na výlet. Nejprve šli pěšky na nádraží a potom jeli vlakem do velikého města, aby se podívali, jak žijí lidé. Měli hezké počasí a všechno si pěkně prohlédli. Když se však chtěli nasvačit, telátko zjistilo, že nemá batoh.
1: Kde pak si ho mohlo nechat?
0: Ptal se pan učitel Vůl.
2: Já nevím,
0: odpovědělo telátko. Všichni pomáhali telátku batoh najít, ale marně. Telátko bylo smutné a mělo hlad. Ale ostatní telátka se s ním rozdělila a každému dalo kousek ze své svačiny. Od někoho dostalo seno, od někoho trávu, od jalovičky Haničky, která pocházela z bohaté rodiny, dokonce sladký jetelíček prvotřídní kvality. Pan učitel Vůl řekl, že je pyšný, že učí tak hodná telátka, která se s kamarádem rozdělí. Večer se telátka zeptal tatínek.
1: Tak jak bylo na výletě?
2: Dobře, ale ztratilo jsem batoh.
0: Nic si neztratilo, řekla maminka. Batoh si zapomnělo ráno v pokojíčku.

0: Ušoune! Ušoune! Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Jenže jsem tu sama, protože Ušoun se zase někam schoval.
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
0: Co to je?
1: Ne, to jsem já, Jani. Já jsem se přece neschoval. Jsem rád, že jsi tu i ty, Jani, protože si myslím, že je na čase si pořádně zaspívat.
0: Ušoune, ty nakonec stejně k tomu panu zubaři půjdeš.
1: Možná, ale teď mám připravenou písničku a ty přece zpívání nikdy neodmítneš.
0: No to je pravda, ale zaspíváme si a půjdeme.
1: Takže dneska jsem vybral písničku, když jsem já sloužil.
0: Ušoune, vždyť to je snad ta nejdelší písnička na světě.
1: A co pak, ty jsi nějaká bábovka?
0: Já ti dám bábovka, to ty jsi bábovka, protože se bojíš k zubaři a vůbec k tomu nemáš žádný důvod.
1: Dobře, tak nejsi bábovka, ale můžeme si zaspívat.
0: Tak jo, holky a kluci, pojďte si zaspívat s námi.

0: a do kůže kro, kůže běhá po dvoře. Má panenka pláče, doma v komoře.
1: Já už nemůžu. Úplně poslední, ještě. Poslední
0: tak jedem.
1: A poslední slibuji, že bude...
0: Tak nezdržuji a jedem.
1: Ne, počkej, já se musím nadechnout.

0: Krásně jsme si v naší dnešní Ušounově pohádkové školce zaspívali. A teď už konečně jdeme k tomu zubaři.
1: No spíš ne, Jani. Mně totiž zuby nebolí, tak proč bych tam chodil?
0: Aby ti pan zubař ty zoubky pěkně zkontroloval. No řekněte, kamarádi, že taková kontrola u zubaře nic není.
1: Vážně? Holky a kluci, opravdu ne? Nic to není?
0: No, slyšíš to, Ušoune? Prý je to brnkačka.
1: Jo, já vás slyším, holky a kluci. No tak teda, když myslíte, jo, no tak tady jdeme.
0: A na cestu si pustíme písničku U zubaře.

0: Tak, ušoune, otevři pěkně pusinku, podíváme se na zoubky. Vidím, že si je pěkně čistíš. Tak, výborně, a je to. Žádné kazy nemáš, máš moc pěkný úsměv. Tady máš obrázek a doufám, že příště se už za mnou nebudeš bát.
1: Vidíš, ušoune, nic to nebylo.
2: Vidím, nevím, proč jsem se tak bál. Kdybych to věděl, tak bych šel hned.
1: Já ti to říká, škoda, že jsi mi nevěřil.
0: No a teď Jana.
1: Cože? Já taky. Vždyť jsem tu byla nedávno a bylo všechno v pořádku a zuby si čistím, tak já vám snad radši zaspívám písničku o tom, jak to vypadá, když bolí zuby lva.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde má už i Jana pěkně zkontrolovaný úsměv.
2: Tedy řeknu vám, Ušoune a Jano, vy se ve školce vydáváte na rozbouřené moře nebo třeba i do džungle. Máte za kamarády i čarodějnice a draky. A bojíte se u zubaře, já tomu nerozumím.
1: Pane zubaři, už se vůbec nebojíme k vám chodit.
0: A příště se na vás dokonce už i těšíme.
2: Taky se na vás těším. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: A vy, holky a kluci, nám dneska prosím namalujte, jak se pěkně čistíte zuby.
0: A nebo jak se nebojíte zubaře.
1: A nebo třeba můžete namalovat i to, jak vypadají úbohé zoubky někoho, kdo si je nečistí. A nebo můžete nám namalovat, jak to kuře krákoře.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Však oni dospělí už budou přesně vědět, co mají dělat.
1: A my potom někomu z vás, z vás, holky a kluci, za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a nebojte se zubaře. Vážně to nic není.
1: No, anebo si taky zpívejte a ten strach překonejte jako já. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr vám dneska zaspívám písničku Šubi Dubi o zubech.
1: Jo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí podcast Žili byli.
1: Žila byla jednou umělkyně Maud Louisová. Víte, co je skvělé na malování? Že se ho nemusíte nijak zvlášť učit a může vám pomáhat zvládat těžkosti. Stačí, když máte chuť tvořit. Stejně jako Maud Louisová z kanadského Nového Skotska. Život se z ní od začátku moc nemazlil. Narodila se v roce 1903 s výraznými tělesnými vadami. Byla malá, měla křivá záda, zapadlou bradu a velké bolesti. Její stav se postupně horšil. Dnes se soudí, že trpěla revmatoidní artritidou, což je vážná nemoc napadající klouby i další orgány. Do školy chodila kratší dobu než ostatní děti, které se jí posmívaly kvůli tomu, jak vypadala. Její maminka si přivydělávala výrobou přáníček, pohlednic a dekoračních předmětů. Maud jí pomáhala. S rodiči žila až do dospělosti a když zemřeli, přestěhovala se k tetičce. Jednoho dne narazila na nástěnce v místním obchodu na inzerát jistého prodavače ryb Everetta Louise. Hledal ženu, která by s ním žila nebo by se mu aspoň starala o domácnost. Everett pocházel z velmi chudých poměrů, dokonce tak moc, že do školy chodil jen jeden rok a údajně se nikdy nenaučil číst ani psát. Na jeho romantickou nabídku se ženy moc nehrnuly. Až na Maud, která se dostavila osobně. Domluvili se, že se vezmou a sestěhují. Je skoro neuvěřitelné, že se do Everettova domečku vešli. Vypadal spíš jako dřevěná zahradní kůlnička na nářadí. Měl jenom jednu místnost, která měřila asi 4x4 metry. Strop byl tak nízko, že prý musel pán domu při stání naklánět hlavu. Pod střechou byl s trmými schůdky přístupný stísněný prostor sloužící ke spaní. V domku nebyla tekoucí voda ani elektrika. Na záchod se chodilo ven. Módina nemoc postupovala. Nakonec nemohla manželovi pomáhat ani s péčí o dům. Artritída jí prsty skřivila do zaťatých pěstiček, špatně se jí chodilo a nedokázala zvedat těžší věci. Rozhodla se však nezahálet. Vzpomněla si, jak s maminkou malovali vánoční přání a pohlednice na prodej a pustila se do toho znovu. S Everettem pak autem objížděli okolí. Ona stydlivě zůstávala ve voze, on zatím dům od domu nabízel ryby a barevné kartičky. Později Maud začala obrázky prodávat přímo z jejich domku, který měl příhodné umístění u rušné silnice. Postupem času s výrobou přáníček přestala a soustředila se na malování obrazů, které vynášely víc peněz. Ráda na nich zachycovala kočky, voly a jiná zvířata, každodenní všední život v okolí a květiny. Většinu toho kreslila z paměti nebo podle fantazie, protože nikam moc nechodila. Její styl byl neškolený, naivní a kouzelně veselý. Milovala zářivé barvy, které nemíchala a nanášela přímo z tuby. Malůvkami vyzdobila i skoro celý dům. Stěny, dveře nebo i kamna pokryla ptáčky, květinami nebo třeba motýly. Časem si jí všimli novináři a začali o ní psát. Lidé jí posílali dopisy s penězi a žádostmi o obrázky. Odborníci se dohadovali, zda je její tvorba umění a pokud ano, jaký styl. Navštívil ji i televizní štáb. Její věhlas rostl, ona však odmítala zvyšovat ceny svých děl. Stále je prodávala za pár dolarů. Sláva život manželů nezměnila, jen jim přinesla více práce. Maud si ale nestěžovala. Jak prohlásila v jednom rozhovoru, jsem tu spokojená. Na cestování stejně moc nejsem, dokud mám před sebou štětec, je to v pořádku. Když zemřela, začalo se o Everettovi povídat, že doma ukrývá spoustu peněz. Jednou se k němu vloupal lupič a při potyčce ho smrtelně zranil. V bance po něm zbylo přes 20 tisíc dolarů. Všude po pozemku se navíc našly poschovávané zavařovací sklenice nacpané penězi. Jejich pomalovaný domeček byl celý přesunut do výstavního sálu umělecké galerie v Novém Skotsku, kde si ho návštěvníci mohou prohlížet jako exponát. I přes nepřízeň osudu a bolavé tělo se křehká Maud nevzdala. byla usměvavá, pracovitá a vytvářela krásné obrazy plné barev a fantazie. Dnes se díla této skromné lidové umělkyně prodávají za $10,000 a visí v galeriích. Historie hold dokazuje, že velikost se neměří podle metrů čtverečních.
0: Další díly podcastu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Vánoci. Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: V severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Vím se bolestí, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat. V malém množství léčivá, zajetí ti prospívá, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat.

0: jednou.
1: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

duši vrásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

V jiných disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triangle vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: klub Rádia Junior.
1: Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme pátek 21. srpna. Dnes jsme tady spolu naposledy po našem celém týdenním bloku s lifestyleovými kluby, tak si pojďme užít dnešní odpoledne jako to poslední a pak už zase, až skončí letní styl vysílání, se tu uslyšíme každý čtvrtek. Dnes nás tedy ale ještě čeká lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten za námi ale dorazí až v 7. Už teď ale startuje odpoledne jako vždy nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Ty budou odpoledne a večer postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké 2 cm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že voda může lokálně zatopit sklepy. Výstraha potrvá do noci na sobotu. Nejrychlejší běžec na planetě Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je taky 11-násobným světovým šampionem. Bolt se narodil v malém jamajském městě Sherwood Content a začínal jako hráč kriketu. Jeho trenér si ale všiml výjimečné rychlosti a poradil mu přechod na atletickou dráhu. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k dnešnímu dni, tedy 21. srpnu, v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024. Dnes je oblačno až zataženo, odpoledne a večer se bude od jihozápadu postupně na většině území objevovat déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 23 až 28 a v 1000 metrech na horách je kolem 20.

Holky a kluci, dnes je pátek 21. srpna, 233. den roku 2026. Svátek má dnes Johana. Johana je ženským křestním jménem, které pochází z hebrejštiny. Stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského Jochanán. Ze slov Jahve a Chana, tedy Bůh a milost, se jméno překládá jako Bůh je milostivý nebo dar boží. Jméno Johana bylo převzato z němčiny, jde o podobu jména Jana založenou na německé verzi Johana. Všem Jochčám přeju krásný svátek. No a kdo má dnes narozky, no tak třeba už zmíněný jamajský sprinter Usain Bolt nebo český zpěvák, muzikant a herec Ondřej Ruml. Dáme si teď písničku Love Back od Brenny Whitaker, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a máte krásný den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Nejlepší střihači ovcí se nerodí jenom na Novém Zélandu, v Austrálii nebo ve Skotsku, ale taky u nás v Česku. Několik z nich teď poměřilo své dovednosti v rychlostním střihačském závodu, který byl součástí programu letošního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Soutěž vyhrál střihač Adam Pokorný s časem 10 minut a 13 vteřin, během kterého stihl ostříhat 12 ovcí. Střihači používali elektrické nůžky, které se ještě těsně před startem promazali olejem a začali neuvěřitelně rychlým tempem zbavovat zvířata vlny. Nůžky se zaboří do levé části břicha, pokračují na pravý bok a opatrně nakonec přesouvají mezi nohy a na končetiny. Vzduchem všude kolem létaly odstříhané chuchvalce vlny. Pro Adama, který vyhrál, je střihačství rodinnou tradicí, věnuje se stříhání ovcí 15 let. Získaná vlna z českobudějovického závodu nepřijde v ní, več poslouží jako ekologické hnojivo.

Posloucháte Klub Rádia Junior, povídáme si dnes, nebo budeme, protože jsme ještě nezačali si povídat o Velké Británii. Sice nepatří k severským zemím, o kterých si tu povídáme celý týden a vlastně celé léto, ale za to úzce souvisí s naším dnešním hostem. Proto si dnes dáme tohle téma. Velká Británie, oficiálně Spojené království, se skládá ze 4 zemí. Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Je to země bohatá na tradice, jedinečnou kulturu a zajímavé přírodní a historické kuriozity. Znak Spojeného království spojuje kříže 3 zemí, Anglie, Skotska, Irska, jmenuje se Union Jack. Wales na ní chybí, protože byl s Anglií sloučen už ve středověku. Britové nemají jednu sepsanou ústavu, jejich právní systém stojí na historických zvyklostech, zákonech a tradicích. Pokud v Británii budete, nesmíte vynechat návštěvu Stonehenge, pravěkého kamenného monumentu v jižní Anglii, který je starý přes 4000 let a dodnes se přesně neví, k jakému účelu sloužil. A jaké mají Britové každodenní zvyky a život? Určitě vás nepřekvapí, že jsou to vášnivý pijané čaje. Obyvatelé Británie vypijí denně miliony šálků čaje, často si ho dávají s kapkou mléka. Jezdí vlevo, což je vzácnost na silnicích. Jezdí se v levém pruhu, má to kořeny v dobách, kdy jezdci na koních drželi tasenou zbraň v pravé ruce blíž k cestě. V mnoha starších britských domech taky najdete zvlášť kohoutek na studenou a zvlášť na teplou vodu na místo jedné pákové baterie. Z žádného místa v celé Británii to nemáte k moři dál než 113 kilometrů, takže kousek od moře. A co nesmíte vynechat ve Skotsku, samozřejmě jezero Loch Ness, které je slavné díky legendární příšeře Nessie, kterou se dodnes nepodařilo vědecky dokázat ani vyvrátit, takže je to něco asi jako Yeti. Dáme si písničku a pak si budeme povídat dál.

klubu Rádia Junior si povídáme dnes o Velké Británii. Velká Británie je ostrovním státem ležícím na severozápadu Evropy. Spojené království má ve správě dalších 14 zámořských území. Ostrov je s pevninskou částí evropského kontinentu spojen známou podmořskou spojnicí, takzvaným Eurotunelem. Mimo dvou hlavních ostrovů Velké Británie a Irska, pod správu Velké Británie patří jen jeho část, Severní Irsko, je nutné zdůraznit, je kolem ostrých skalnatých útesů a chladné mořské hladiny roztroušeno mnoho malých ostrůvků. Krajinu na území Velké Británie charakterizují hlavně kopce, pahorkatiny, třpitivá jezera, vřesoviště a taky obláskové pláže. Drsnou skotskou vysočinu na severu ostrova lze patrně označit za jeden z nejkrásnějších a nejrozmanitějších kusů země. To můžu potvrdit, ve Skotsku jsem byla, byla to tam nádherné. Jedná se taky o tradiční kraj, světoznámé jezero Loch Ness, starobylé romantické hradní zříceniny a tak dále. Najdete tu taky nejvyšší horu země, Ben Nevis, která je ale pořád menší než naše Sněžka. Pak jižněji k hlavním turistickým magnetům patří už zmiňovaný Stonehenge. Tak to jsou takové první věci, na které by vás mohla Británie nalákat. No a já bych doplnila, že samozřejmě kousek za Londýnem, nebo možná to ještě patří k Londýnu, ale jede se tam celkem dlouho z centra, jsou ateliéry, kde se natáčel Harry Potter, tak to by mohlo nalákat každého fanouška této knihy nebo filmu.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Holky a kluci, v klubu Rádia Junior řešíme dnes Velkou Británii a dala jsem už pár tipů, co by tam mohl člověk navštívit a vidět, a teď zaměříme trochu víc na města. Hlavní město Londýn je samo o sobě nádherné. Když máte možnost vidět stavby jako Tower Bridge, Westminsterský nebo Buckinghamský palác, musíte městu podlehnout. Pak je zajímavé město třeba Manchester, kde se sjíždějí hlavně fotbaloví fanoušci. Pro slavný stadion Old Trafford místních Red Devils se dme píchou celé město. Obecně je fotbal v celé Británii národním sportem číslo jedna. V těsném závěsu je pak golf, kriket nebo rugby. Liverpool je pak zase městem, který dal svět revoluční hudební těleso minulého století The Beatles. Neméně slavné zákoutí a uličky pak najdete i ve skotském Glasgow nebo severoirském Belfastu. Velký zážitek taky přijde, když v Británii nasajete dechberoucí atmosféru svátků, které zde všichni milují, a to je například Halloween nebo svatojánská noc nebo každoroční oslavy narozenin panovníka. Navštivte tuhle zemi plnou kulturního bohatství a taky zemi, která byla kolébkou osobností jako William Shakespeare, Isaac Newton, James Cook, Charles Darwin a tak dále.

Opět je tu čas na vzkazovnu, holky a kluci. Po písničce Nad vodou od Adély budu hrát dvě písničky podle vás a vyřídím s nimi samozřejmě i vaše vzkazy. Tak pište na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička naší první páteční vzkazovny je pro Emilku. Emilka mi napsala, že by chtěla píseň Believer od Imagine Dragons pro dobrou náladu a taky pro mamku a tátu, kteří teď se mnou jedou do auta, autem do Rajeckých Teplic na Slovensku. Emi, písničku mám připravenou, všem vám ji do auta posílám a užijte si v Rajeckých Teplicích na Slovensku, až tam dojedete, a šťastnou cestu a tu dobrou náladu.

A druhá písnička na přání je zase pro Simonku, která chce zahrát klasiku od Alvára Solera, a to je Sofia, pro dobrou náladu a hezký víkend.

0: Fia.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Klubu Rádia Junior si povídáme dnes o Velké Británii. Život ve Velké Británii je prý moderní, rychlý a multikulturní. Většina z přibližně 68 milionů obyvatel žije ve velkých městech, jako je Londýn, Manchester nebo Edinburgh. Britská společnost klade důraz na tradice, taky na zdvořilost soukromí a na rozmanitost díky lidem z celého světa. Většina Britů bydlí v rodinných domech s malou zahrádkou, a to i ve městech. Typické jsou řadové domy, nájemní bydlení nebo koupě vlastního domu jsou velmi drahé, a to hlavně v Londýně. Den začíná pro většinu Britů silným černým čajem s mlékem. Oblíbené jídlo je tradiční fish and chips, ryba z hranolky nebo nedělní oběd Sunday roast. Hospody fungují jako společenské centrum, kde se setkávají přátelé po práci. Britové taky milují fotbal, kriket, rugby a dostihy, to už jsem vám říkala. Velkou vášní pro Brity je taky zahradničení, turistika a procházky v přírodě. Víkendy lidé tráví v parcích, v kavárnách nebo třeba návštěvou muzea, galerie, ty bývají často i zdarma. Pracovní tempo je v kancelářích vysoké, ale cení se i rovnováha mezi prací a osobním životem. Lidé jsou ve společnosti zdvořilí, používají slova jako promiňte, děkuji, a vládne zde i silný smysl pro humor, který je často ironický a sebeironický. Britský humor, to je docela podle mě slovní spojení. Na všechny tyhle věci se ale určitě budu ptát našeho dnešního hosta, který po letitých zkušenostech života v Británii určitě řekne, jestli je to pravda, nebo jsou to spíš jenom takové domněnky. To se dneska všechno ještě dozvíme.

klubu Rádia Junior řešíme Velkou Británii a i když už jsme si toho řekli celkem dost, tak pořád mám nějaká esa v rukávu, co nevynechat, když pojedete do Británie. Například návštěvu římských lázní. Lázně, které Římané před staletími vybudovali jako lázeňský komplex, se nachází v Bathu, jednom z nejkrásnějších a nejhistoričtějších měst Anglie. Strávit den v Národním parku Peak District, to je taky jedno z doporučení, co můžete v Británii dělat. V tomto Národním parku se nachází strašně moc fajn tras na turistiku, můžete tam podnikat aktivity, ať už na čtyřkolkách, projížďky na lodích, procházky nebo i horolezecká dobrodružství pro ty, kteří s tím mají zkušenosti. Návštěva města Windsor, což je historické město nacházející se kousek vlakem od Londýna, to nabízí návštěvníkům taky spoustu možností. Je tu středověké hrázděné budovy, malebné staré dlážděné uličky, tak je to domov velkolepého hradu Windsor, nejslavnějšího ze všech britských královských hradů. Hrad Windsor je největší obydlený hrad na světě, slouží jako sídlo královské rodiny více než 1000 let. K nejvýznamnějším památkám hradu patří kaple svatého Jiří, hlavní sídlo dam a rytířů starobylého podvazkového řádu, nádherné státní apartmány, kde se nachází královnina galerie a jídelna s nádherně malovanými stropy a dřevořezbami. To si umím představit, že může být taky krásný zážitek. A pak zase něco úplně z jiného soudku, a to je výlet lodí na Normandské ostrovy. Normandské ostrovy jsou ideálním místem pro návštěvu, jestli chcete uniknout davům a rychlosti velkoměst a užít si klid. Ostrovy tvoří Jersey, Guernsey, Aldery, Sark a Herm, což je jeden z nejmenších obydlených ostrovů v Lamaňském průlivu. Nachází se tu mnoho malebných přímořských městeček a vesnic, které si můžete prohlédnout, a taky tu jsou historické hrady a zříceniny. Takže tam tak jako za odpočinkem, Národní park za přírodou a potom takové ty víc městější aktivity, ale pořád ze všech stran na vás bude určitě dýchat historie. To tak prostě v Británii je. Tak třeba vyrazíte třeba ještě letos anebo příští rok, taková inspirace kam s rodiči na další cestu dovolenou.

0: Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Radio Junior, od mikrofonu vám pořád mává Eva. Máme přesně 6 hodin, to znamená, začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Dneska si povídáme ve vysílání o Velké Británii, krom toho si ale taky pouštíme superhity, v další hodince nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování a prozradím, kdo za námi dorazí do dnešního klubu. Teď už jsou tu ale pro vás minutové zprávy.
2: Minutové zprávy.
1: Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Ty budou odpoledne a večer postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké 2 cm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že voda může lokálně zatopit i sklepy. Výstraha potrvá do noci na sobotu. Nejrychlejší běžec Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je taky 11-násobným světovým šampionem. Bolt se narodil v malém jamajském městě Sherwood Content a začínal jako hráč kriketu. Jeho trenér si ale všiml výjimečné rychlosti a poradil mu přechod na atletickou dráhu. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k dnešnímu dni v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024. Dnes je oblačno až zataženo, odpoledne a večer se bude od jihozápadu postupně na většině území objevovat déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 23 až 28 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem 20.

Holky a kluci, začínáme druhou společnou hodinku a po písničce Unpredictable bude další zvídavec. Dneska o čištění uší. Umíte si správně čistit uši? To jsem tedy zvědavá. Na vatové tyčinky totiž pozor. Poslouchejte a vše se k správnému čištění dozvíte. A pokud vás bude zajímat si o tom nějak víc popovídat, klidně napište radiojunior@rozhlas.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, mám tu pro vás další díl, který přináší novou zajímavost. Tentokrát se společně zaměříme na naše uši a to, co se v nich ukrývá. Čistíte si uši? A teď čím? Vatovými tyčinkami? Většina lidí si myslí, že když se ušního mazu zbavuje právě vatovými tyčinkami, dělá pro svou ušní hygienu to nejlepší, ale opak je pravdou. Uši mají totiž od přírody samočistící schopnost, do které není potřeba zasahovat. Drobné chloupky v uších svým pohybem dostávají veškeré nečistoty ze zvukovodu směrem ven do ušních boltců, maz se přirozeně uvolňuje a posouvá z ucha ven také díky pohybům, které děláme čelistí. Přebytečný maz, částečky kůže a ostatní nečistoty se tak sami dostanou do prostoru, kde je pak lze snadno setřít třeba vlhčeným tamponkem nebo kapesníčkem. Nadměrná snaha o čištění naopak zvukovod téhle samočistící schopnosti zbavuje. Správně by se měl mas nechat z ucha samovolně odcházet, pokud ho ale přeci jen chcete nějak čistit sami, měli byste čištění provést co nejšetrnějším způsobem. Rozhodně není dobré používat různé drobné předměty, třeba jako vatové tyčinky, kterými se ušní mas zatlačí hlouběji do ucha, kde postupně tuhne a vznikne jakási zátka, která tlačí na ušní bubínek. To pak doprovází nepříjemné pocity zalehlých uší, ušní šelest nebo dokonce nedoslýchavost. Zátky už se pak ucho samo zbavit nedokáže a většinou je potřeba, aby ucho vyčistil lékař. Špatné čištění uší může vést až k zánětu zvukovodu. Ušní mas se nám totiž v uších netvoří jen tak. Jeho tenká vrstva je v uchu žádoucí a prospěšná. Chrání ušní bubínek před nečistotami a bakteriemi. A co to vlastně ten ušní mas je? Jde o směsici výměšků speciálních potních žláz ve vnější třetině zvukovodu. Jsou tam ale také šupinky odloupané kůže a prachové částice. Ušní mas je voděodolný, lepkavý a právě tyhle jeho vlastnosti z něj dělají ochranný materiál našeho ucha. Ušní mas tedy není nic nechutného a je dobré, že ho v uších máme. Někomu se ale tvoří až moc, takže ho stejně potřebuje občas vyčistit sám. Správná technika čištění uší je třeba použití ušního spreje nebo kapek či čištění pomocí tzv. Ušních svíček. Vždy je ale nejlepší se poradit s lékařem nebo v lékárně a ti vám poví, jak správně uši čistit. Takže už žádné šťourání v uších vatovou tyčinkou a taky žádné posmívání, že má někdo špinavé uši. Vždy je lepší v nich ušní mas mít, než pak nemít chráněný ušní bubínek. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak si správně čistit uši někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

V klubu Rádia Junior jsme si dnes skoro celé 2 hodinky povídali o Velké Británii a je docela dobré vždycky, když jede člověk navštívit novou zemi, zjistit si, co dělat a nedělat při návštěvě. Stejně jako každá jiná země, i Spojené království má svá vlastní pravidla a typické zvyklosti. Před návštěvou je tedy důležité si něco zjistit. Třeba to, že byste si měli vzít deštník. Počasí v Británii je nevyzpytatelné. Pokud vás zastihne jedno z proslulých britských mrholení, deštník se vám rozhodně bude hodit. Nenechte se urazit, když vás někdo osloví třeba kámo nebo kachno. Obyvatelé Spojeného království používají řadu láskyplných jmen. V závislosti na vaší poloze a pohlaví vám mohou říct i třeba kachna. To je typické pro region West Midlands, ale i další města nabízejí další zajímavé alternativy jako dearie, mate, chuck, son nebo miss. Nejlepší je se s tím prostě smířit a přijmout, že vám na ulici budou takovým jménem třeba říkat a nijak špatně to myslet nebudou. Pozdravte lidi, které potkáte ve Velké Británii, je nutné pozdravit prostým dobrý den a následným podáním ruky, zejména když se seznamujete s někým novým. Pokud je to hodně formální, můžete se taky zeptat how do you do, jak se daří. Buďte zdvořilí, ale ne příliš. A rozhodně nečekejte, že v Buckinghamské paláci uvidíte krále. Čekat před palácem v naději, že král bude někde za oknem nebo se bude procházet kolem brány, je zbytečné. Není moc pravděpodobné, že při návštěvě Velké Británie skutečně uvidíte některého z členů královské rodiny. No a taky zkuste snížit hlasitost. Ve Velké Británii jednou je zvykem ticho, které se cení, a to zejména v restauracích. Pokud chcete při jídle mluvit, dělejte to potichu, nerušte ostatní, platí to i pro veřejnou dopravu, autobusy nebo metro. Takže pokud jste hlasitý, buďte si jisti, že všichni uslyší, co říkáte, a významně se na vás podívají. Tak to je možná fajn vědět. No a teď už si dáme písničku a potom bude vzkazovna. Zase zahraju 2 písničky podle vás, takže pište vaše tipy na písničky na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička, kterou si ve vzkazovně zahrajem, bude píseň V laboratoři. Je pro Filoménu z Brna. Moc zdravím a doufám, že si užíváš krásné prázdniny. Posílám písničku.

A druhá písnička na přání naší druhé a poslední vzkazovny vlastně i celého tohoto týdne je pro Barunku, která si přeje Freeze You Out od Marine Kay, tak posílám.

0: Ohlašovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí Anna Králová. Studovala, žila a pracovala roky v Londýně. Dokonce získala i britské občanství. Jak se žilo ve Velké Británii? Co jí z Česka chybělo? Na co bylo nejtěžší si zvyknout? A které stereotypy o Britech jsou pravdivé? Na to všechno se jí budu ptát. A vy se samozřejmě můžete ptát taky. Napište na radio junior@rozhlas.cz svůj dotaz už teď, anebo po 7 hodině, až Anna přijde, zavolejte na číslo 800 199 199. Teď ale stačí udělat si pohodu, teď při tom dešti, nebo nevím, jestli u vás prší, ale tady v Praze prší celkem dost, tak si udělat pohodu při dešti, zabalit se do nějaké deky a poslouchat další díl Četby na pokračování. Je to už 6. díl Lichožroutů, příběh ze světa tvorů, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. Tak schválně, co se bude dít, poslouchejte. Čtení s názvem Lichožrouti právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: potichá a počítá. Sudá lichá, sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem. Svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky. Prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Najednou po hladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. A jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, stěžkne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna. Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe. A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh. Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak toho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živanej, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. Právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout. Rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Karlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Mimínkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Filekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
1: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
2: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykašlal i Ramík,
0: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů. Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Hihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozběhl k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
1: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
0: Ramses vykoktal, co se stalo a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
1: Jenže Hihlík se teď často toulá. A já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám? Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Co pak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Co pak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána?
0: Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý.
1: Svět je vzhůru nohama,
0: povzdechl si děda.
1: A řekl Ramses, tak nashledanou.
0: Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek.
1: Ramses si připomněl přísloví: v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit. Pane profesore, zvolal. Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal. To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu. Ramses popošel do trychtýře světla, který vrhala pouliční lampa, a drmolil. Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím. Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu. Přítele, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život. Objeví se i Hihlík. Renému Kadeřábkovi dojetím podklesla kolena. Svezl se na bobek. Ramses se naopak povytáhl a tak si teď na chodníku pod Lucernou mohli hledět do očí. Profesor pocítil potřebu nějak se ospravedlnit za to, že mu bratra zavřel do terária. Ramíku, věř mi, já jsem mu nechtěl ublížit. Ani nitku na hlavě bych mu neskřivil.
3: Já přece vím, že jste dobrák, uklidňoval ho Ramses netrpělivě. Jenom nevím, kam se bráška ztratil.
1: Počkat, rozpomenul se profesor. Před chvílí se vrátil domů Hubert, ten Bernardín od paní Květuš, a byl mokrý, jako by ho do vody hodil.
3: Asi ho honil a spadnul přitom do řeky, zvolal Ramses. Tulík? Ne, Hubert.
1: Ramses už neměl stání. Pojďte, poběžíme k řece.
3: Ano, spěchejme.
1: Profesor Kadeřábek se křepce postavil na nohy a popadl Ramíka do náruče. Už se chystal svým dlouhým čapým krokem vyrazit, jenže mu někdo skočil na záda. Jednou rukou ho zezadu držel kolem krku, druhou se mu snažil servat z hlavy klobouk a křičel: Ramíku, utíkej! Byl to Hihlík. Když se vrátil z Kilimandžára a dozvěděl se od dědy, že ho bratranec potřebuje, ani chvíli nezaváhal a běžel ho hledat. A jak to vypadalo, přiběhl právě včas, aby ho zachránil.
3: Hihlíku, ty jsi mě našel,
1: radoval se Ramses, ale chvíli trvalo, než bratrance přesvědčil, že nepotřebuje zachránit. Vždyť profesor je přece přítel.
3: Můj a všech lichožroutů, prohlásil, klidně se mu můžeš ukázat.
1: A tak se Hihlík profesorovi Kadeřábkovi ukázal a představil. V rychlosti se dozvěděl, co se ten večer stalo. Sám o svých dobrodružstvích neřekl nic a všichni tři spěchali k řece. Na nábřeží se profesor schoval za vrakem parníku a Ramses s Hihlíkem šli na výzvědy. Pod mostem narazili na tuláky. O něčem tu horlivě rokovali.
3: Zeptám se, jestli tu bráchu neviděli, řekl Ramses.
4: A já to zatím prozkoumám tady okolo, řekl Hihlík.
1: Rozběhl se po navigaci. Tamhle byla řetězem ke kůru připoutaná rybářská pramice. Hihlíkovi něco říkalo, že by se do ní měl podívat, ale to musí přeručkovat po napnutém řetězu a do loďky skočit.
4: Dokážu to? Mám to zkusit? Co když je v ní voda?
1: Tak to zkusil a dokázal to. Do pramice opravdu zatékalo, ale na sedačce spatřil mokrý kostkovaný hadřík. Když ho za cípek zvedl, poznal, co to je, a
3: komu to patřilo. Byl to kostkovaný šáteček, který Tulamor junior nosil kolem krku a připadal si jako frajer. Takže teď měl Jihlík v ruce důkaz, že tu někde v okolí jeho bratranec musí být. Vrátil se na břeh a pátral dál. Ramses se zatím dal do řeči s těmi tuláky. Zpočátku se tvářili hodně nepřístupně. Už od prvního pohledu totiž nepatřil k těm lichožroutům, kterým se jejich celý majetek vejde do jedné iglitové tašky.
1: Jo, byl tu dneska v noci jeden. Vypadal skoro jako tvoje dvojče.
3: Vzal si slovo ten, kterému říkali Carlos. Byl vysoký, hubený a dlouhé mastné vlasy měl spletené do copánků.
1: Takovej velký pes ho zahnal do vody.
4: Snad se neutopil, vyhrkl Ramses.
1: To ne, ale měl na mále, řekl Carlos.
4: A kde je teď? Můžu ho vidět?
1: No právě. O tom se tady dohadujeme, kam zmizel.
4: Cože? On zmizel? Vylekal se Ramses.
1: Jo, ani nestačil oschnout a byl pryč.
4: A on jako odešel sám?
1: To sotva, řekl Carlos, vždyť sotva stál na nohou.
5: Byl to únos?
3: Prohlásil rozhodně ten nejstarší z tuláků a prohrábl si žlutý plnovous.
5: A já vím, kdo v tom má prsty. Když jsi tak chytrej, tak řekni, kdo to je,
3: volali na něho ostatní.
5: Je to ten, kdo tu není, ale byl to,
3: zvolal stařec. Na to se všichni začali nad tou hádankou přijít.
5: To neuhodnete, ale já ho viděl. Jako kojot tady okolo slídil. Byl to kudla Dederon a věcil kořist. Jestli je ten mladý z bohatý rodiny, tak ho zase vrátí, ale ne zadarmo. Určitě za něho bude chtít pořádný výkupný,
3: pravil stařec. A bylo ticho. Víc už se tady Ramses nedozvěděl. Celý sklíčený šel za profesorem Kadeřábkem. Ten byl naopak doslova rozjařený. Z úkrytu všechno viděl a nelenil. Teď mával blokem, do kterého si v komíhavém světle lucerny stačil nakreslit plno skic lichožroutů. Zvláště Carlos se mezi nimi vyjímal. Takhle tu na ně Jihlík narazil, když se vrátil z obhlídky. Zamával kostkovaným hadříkem.
4: Ale to je Tulamorův šátek, zvolal Ramses.
6: Našel jsem ho v opuštěný pramici. Máme stopu, určitě tady byl, řekl Jihlík.
4: Já vím, oni ho vytáhli z vody,
3: mávil Ramses rukou ke hloučku pod mostem.
4: Ale zmizel, říkali, že je to únos.
3: Únos! Zvolali současně a stejně úžasle Jihlík i profesor Kadeřábek.
4: Jo, říkali, že v tom má prsty nějaký kudla.
6: Kudla Dederon, zařval Jihlík.
4: Ty ho znáš?
6: Už jsem o něm slyšel,
3: řekl Jihlík a víc z něho Ramses nedostal.
6: To se ví, že by mu rád pověděl o Kilimandžáru a o tom gengu ošpendlíkovaných lichožroutů, ale bylo to hrozně nebezpečné. Nemůže do toho Ramses se zatahovat. Na řece se probudili labutě. A to bylo znamení, že by měli jít všichni do postele.
5: Ráno je moudřejší než včera,
3: rád říkal Jihlíkův děda. Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale padre si připadal čilý jako za mlada.
6: udělal pár dřepů, vzpažil, rozpažil, srovnal si dech.
7: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním,
6: řekl rozhodně. Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
7: Rodinná pouta, zvolal padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
6: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodu mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži.
5: Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
7: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
6: To je pravda, pomyslel si Ramses.
7: Tak kde jsou?
6: Vztekal se otec už zase jako velký šéf.
5: Pánové, halo, nespíte? Dobrý den,
6: zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
5: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
6: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
7: To je dost,
6: zavrčel padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
5: Nazdárek, mládenče,
6: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
5: Pořád tu někoho hledáš?
6: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior. Stařec si ho prohlížel.
5: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
7: Tak to vyklopte, co víte.
6: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
5: To je velký šéf.
6: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
7: Osobně,
6: zavrčel a ujal se výslechu.
7: Tak po pořádku. Kdo z vás ho vytáhnul z vody?
5: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
6: Odpověděl stařec popravdě.
7: A kdo ho viděl první?
5: Carlos.
6: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
5: Ten se o něj postaral.
6: Carlos. Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
7: A kde je? Je tady někde. Přiveďte mi ho.
8: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
6: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků se skočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
7: Carlosi!
8: Tulamore! Ušklíbl se dlouhán. Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky, ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
7: Přestaň, řekl Tulamor senior.
6: Řekl to docela mírně.
5: Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné? Pomyslel si Ramses.
6: Bylo to moc divné.
3: Určitě se dobře znají.
9: Lichožrout mé ségry Božky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz

0: Klub Rádia Junior.
1: Ahoj všichni, posloucháte páteční Klub Rádia Junior s Evou. Jsou prázdniny, měli jsme za sebou 5 lifestyleových klubů a dnes už nás čeká ten poslední. Naším posledním lifestyleovým hostem prázdninovým je Anna Králová, která studovala, žila a pracovala roky v Londýně. Dokonce získala i britské občanství. Budu se jí ptát třeba na to, jak se žilo ve Velké Británii, co jí z Česka chybělo, na co bylo třeba těžké si zvyknout a které stereotypy o Britech jsou pravdivé, ale samozřejmě i na mnohem víc a vy se můžete ptát taky. Ahoj Andy, díky, že jsi dorazila k nám do studia.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Co by holky a kluci, co nás teď poslouchají, měli o tobě ještě takhle na začátek vědět a nezaznělo to tady v tom kratoučkém úvodu?
2: Já myslím, že úvod to byl super. Můžu ještě třeba dodat, že v tom Londýně jsem pracovala v oblasti PR a komunikace a že ráda běhám, ráda jím, ráda sleduju televizní seriály a ráda čtu. A z těch novějších informací, že mám teď doma 8měsíční labradorku, která se jmenuje hezky česky Kofola.
1: No, doufám, že i na Kofolu dojde řada a trochu ji probereme. Teď se ale dáme hned první písničku a pak už mám na Andy spoustu otázek a i vy je můžete mít. Můžete nám napsat na radiojunior@rozhlas.cz anebo nám můžete zavolat na číslo 800 199 199.

0: dnešním klubu Rádia Junior si budu povídat s Anou Královou, které já říkám Andy, znám ji už dlouho a vždycky jsem jí tak říkala, tak ať vás to nepřekvapí. Ty jsi vlastně vybrala Londýn, přestěhovala se tam na fakt hodně let, tak proč zrovna Británie, proč zrovna Londýn?
1: Jo, tak já jsem nějak už od 15 věděla, že jsem se chtěla přestěhovat někam mimo republiku a nejdřív jsem pokoukovala teda po Spojených státech, ale pak nějak Evropa mi přišla schudnější a blíž a vůbec. No a tím, že jsem uměla primárně anglicky, tak asi Anglie mi vyšla na mysl. No a Londýn, proto asi, že já jsem ho navštívila několikrát, poprvé asi v 16 s mojí ségrou a hned jsem se do něj zamilovala. Takže pak jsem tam byla ještě několikrát a utvrdila jsem se v tom, že je to nějaký město, kde se cítím vážně dobře, tak asi z toho důvodu.
0: No a sama si říkala, že prostě láska už byla to na první pohled, hned v 16 při první návštěvě, tak kdybys našim posluchačům měla představit Londýn jednou větou, chápu, že je to těžký, ale co bys řekla, protože spousta holek a kluků, co nás poslouchají, třeba ještě nikdy v Londýně nebyli, tak třeba je to bude zajímat.
1: Tak Londýn je opravdu obrovská metropole, ve které je spousta příležitostí, nekonečná spousta příležitostí k zábavě, ke kulturnímu vyžití, ke gastronomickým zážitkům, k poznávání. A myslím si, že je to město, kde byste mohli strávit x let a každý den byste tam pořád našli něco, co vás překvapí a něco nového.
0: Wow, tak to je super. No a pamatuješ si ty svůj úplně první den v Londýně, ale ne jakoby jako turistky, ale když ses tam přestěhovala?
1: Jo, to si pamatuju přesně, nebo si pamatuju jeden okamžik, protože my jsme tam jeli s mým nynějším švagrem ještě tenkrát, který taky jel studovat do ciziny, tak jsme jeli autobusem. A ten autobus měl hrozný zpoždění, protože jsme se zasekli u kanálu La Manche a prostě jsme se nedostali do tunelu včas, takže jsme měli asi 6 hodin zpoždění. A když jsem konečně vystoupila, tak jsem vystoupila na nádraží Victoria v Londýně, který je obrovský a pamatuju si, že jsem tam stála s tou svojí krosnou a kufrem, kde jsem měla zabalený celý svůj život a byla jsem v hrozným šoku, protože i když jsem z Prahy, tak to byla a z velkého města, tak to bylo tak mnohonásobně hlučnější, prostě větší už od pohledu, takže si pamatuju, že jsem se trošku bála, no.
0: No a je něco, co tě tam úplně nejvíc překvapilo, když ses tam nastěhovala i po tom, co jsi tam opravdu byla už xkrát předtím jako turistka a asi jsi myslela, že víš, co od toho Londýna máš čekat, tak jako něco, co tě jako fakt překvapilo?
1: Mě asi nikdy nepřestane překvapovat to, že jaký jsou tam hrozný rozdíly mezi těma různýma čtvrtmi. Třeba si, když si vezmeš čtvrt Westminster a Lambeth, který jsou vedle sebe de facto, jenom přes řeku, přes most, tak když přijdeš z jedné do druhé, tak máš úplně jiný pocit. Je tam prostě jiná architektura, jsou tam, žijou tam jiný lidi, má to prostě jiný nádech. A takhle je to vlastně v každé té čtvrti a to ještě nemluvím třeba o těch předměstích, které jsou prostě na okraji Londýna, kde zase máš úplně jiný pocit. Tak to mě nikdy nepřestane překapovat. A za druhý asi to, že vlastně nedokážu úplně v mozku pochopit, jak tak velký kolos městský může fungovat. Jakože když prostě jedeš ráno metrem, který je nadspaný a je to takový

0: na jak dlouho se tam stěhuješ předtím, než jsi se tam odstěhovala?
1: Já jsem o tom asi nepřemýšlela. Jako jsem věděla, že tam určitě budu minimálně rok, rok a půl kvůli tomu, že jsem tam byla na škole. A asi jsem pak tam jako si domýšlela, že tam zůstanu nějakou dobu, abych získala nějaké pracovní zkušenosti. Ale jako, že bych tam zůstala 10 let, tak to jsem asi neplánovala, no.
0: No a z čeho jsi měla třeba před odjezdem strach, nebo z čeho jsi byla nervózní, nebo jsi se fakt jenom těšila?
1: Já si to upřímně už moc nepamatuju. Já si myslím, že
0: je to 10 let přece, jenom chápu.
1: Já myslím, že jsem naštěstí byla tak mladá a trošku naivní v tom, že jsem si říkala, že to všechno bude v pohodě a že to zvládnu a že umím anglicky. Ale asi jako trochu nervózní jsem byla, no, jako na jednu stranu, na druhou stranu to byla poprvé, co jsem se stěhovala od rodičů. Já jsem vlastně předtím celý život bydla v jednom bytě na jednom místě v Praze s mýma rodičema, ani při vejšce jsem se nestěhovala, protože jsem chodila na výšku do Prahy. Takže to bylo poprvé, kde jsem jako měla někde fungovat samostatně. No.
0: No tak to byla velká věc, 100%. Ty jsi už uměla velmi dobře anglicky i předtím, než jsi tam nastěhovala, takže třeba jako jazykovou bariéru si asi moc nemusela řešit, ale i tak. Nestalo se ti někdy, že třeba došlo k nějakému jazykovému nedorozumění, že oni třeba použijí možná různý fráze, který člověk zjistí, až když tam fakt žije?
1: Jo, jo, tak děkuji za kompliment za angličtinu, ale i když si myslím, že jsem ji jako obstojnou měla, tak určitě se mi stalo jako několik prostě různých příběhů. Frází mají určitě několik a tak je důležité si uvědomit, že my třeba tu angličtinu, kterou já jsem uměla, nebo kterou my jsme se učili, tak to je taková ta akce, se kterou jsme se setkávali třeba ve filmech a tak a mezi národní angličtina, která vlastně spíš tíhne k tomu americkému přízvuku. A pak, když člověk přemýšlí o britském přízvuku, tak si představí třeba Benedicta Cumberbatche nebo někoho, kdo mluví takovou tou krásnou Queen's English, jak se tomu říká. No, ale když přijedete do Londýna, tak tam potkáte spoustu lidí, nejenom přistěhovalců, který mluví se svým vlastním přízvukem, ale máte tam prostě lidi už jenom v rámci Spojeného království. Máte skotskou angličtinu, walskou angličtinu, irskou angličtinu a nespočet dialektů v rámci i samotné Anglie, takže jako je to trochu džungle a určitě jsem se naučila hodně. A jednu takovou věc, co si pamatuju, že se mi stalo, že jsem byla u optika a na vyšetření očí, který probíhá stejně jako u nás, prostě sedíte v křesle, zakryjete si jedno oko a koukáte na tabuli s písmenkama a čtete a ty se postupně zmenšují. A ten doktor mi pořád říkal, pořád se mě ptal, abych některý ty písmenka zopakovala. A já jsem si v hlavě říkala, ježiš, tak asi mám fakt blbě, jak prostě blbě vidím, dostanu braille a on mi pak jako na konci řekl, ne, vidíte skvěle, akorát bych vám doporučil se naučit abecedu. Protože já fakt špatně umím anglickou abecedu a vždycky, když mám něco vyspelovat, tak si musím říct celou tu abecedu. A asi jak jsem byla trošku jako nervózní, tak jistý prostě z toho optika, tak se mu prostě říká neustále jako špatný písmenka. Prostě si pletla Q a K a prostě, takže no to si jako pamatuju, no, že jsem to prostě říká tak, špatně.
0: Tak ale naštěstí brýle si nedostal, naštěstí on to správně vyhodnotil a nedal ti třeba 15 dioptrií kvůli tomu, to by bylo nedorozumění, který by se pak asi docela táhlo. My si dáme další písničku a pak se budu ptát Andy dál třeba na to, co si sebou do Londýna z Česka přivezla, bez čeho se nemohla obejít. No a na co bylo třeba nejtěžší si zvyknout? To budou další moje otázky a i vy se klidně můžete ptát, ať už na e-mailu nebo na telefonním čísle.

0: klubu si dnes povídám s Annou Královou, která žila roky v Londýně a má i britské občanství. Tak Andy, prozraď nám, co jsi s sebou do toho Londýna z Česka přivezla, bez čeho jsi to neuměla v Londýně představit. Bylo něco takového?
1: Jo, já teda si myslím, že když jsem se tam stěhovala úplně poprvé, tak jsem měla problém nadspat všechno, co jsem potřebovala do těch dvou zavazadel. Takže nevím, jestli úplně jsem si něco přivezla. Že jsem si vedla český knížky a DVDčko ještě tenkrát jedny hry od Járy Cimrmana. Ale pak, když jsem jezdila jako zpátky a převážela jsem si různé věci, tak vím, že jsem si hlavně vozila jídlo. A já jsem si třeba vozila zakysaný zelí, který není úplně v Anglii běžný a měla jsem na něj chuť. A pak jsem si vozila český čaj, protože právě, což je divný samozřejmě dovážet jakoby do Anglie čaj, ale prostě mi chyběl ten náš český. A pak jsem třeba vozila i tu kofolu, protože jsem měla tu limonádu Nepsa, protože jsem měla kamaráda Ira, který se do ní zamiloval, a když byl na cestách, když byl v Česku a vždycky mě hrozně prosila, abych mu pár plechovek přivezla, tak jsem vozila i kofolu.
0: No a na co bylo tam nejtěžší si zvyknout při tom životě tam?
1: Tak Londýn žije v hodně rychlým tempu a ze začátku si myslím, že to bylo docela těžký, no, že to bylo takové jako, že jsem byla hozená do studené vody a musela jsem se naučit plavat v tom tempu. Pak je to taky hodně drahý město, jakoby oproti Praze a oproti jiným evropským městům, a takže jsem si musela zvyknout na tohle a třeba si některé věci, na které jsem byla zvyklá, jako že jsou normální, tak se naučit odříkat, nebo je prostě jsem je neměla tak často. No a pak asi na ten život jakoby bez rodiny a ze začátku i bez kamarádů, no, protože jsem tam byla doopravdy sama.
0: Protože jsi musela nejdřív se všema těma kamarádama seznámit. No a jak žijou Britové? Jak tam funguje ten život? Jako tak je rychlej v tom Londýně minimálně, ale co ještě je třeba pro ně typický?
1: Tak asi já bych řekla, že život v Londýně není úplně typický britský život, protože je to opravdu... Ta metropola, je tam plno přistěhovalců a vlastně Britové jsou tam skoro asi možná i v menšině. Ale pak, když jsem měla možnost se seznámit s více jako opravdovýma Britama a třeba s přítelovou rodinou a tak, tak jsem vlastně zjistila, že nejsou zase tak odlišní od nás, jako dělají podobné věci. Jsou to furt Evropani, takže normálně chodí do školy, studujou, chodí na univerzity, žijou. A je tam třeba asi víc běžný, mi přijde, že lidi bydlejí v domech spíš než třeba v bytech. Protože když si představíte takový to klasický předměstí z Harryho Pottera, tak to takhle přesně, jakoby tam většina lidí, co znám, tak vyrostla v takových řadových domkách, které jsou všechny stejný v ulici. No a pak je tu ten čaj, no, jako ta obsese s čajem.
0: No a je něco, co teď po tom, co se zvrátila, ti chybí z Londýna? Co bys třeba klidně si o tam tať přivezla k nám, kdyby to šlo?
1: Možná celý Londýn, ale já se nám sem asi nevešel. Mě, jakoby, myslela jsem si, že mi to nebude chybět, protože to byla třeba jeden z důvodů, proč jsem se chtěla přistěhovat zpátky, ale vlastně mi chybí to tempo a ten hluk.
0: Fakt, jo?
1: Docela ten chaos, jakoby, a mi docela chybí, no.
0: No je pravda, že když mluvím s někým, kdo pochází z venkova, tak jim právě naopak přijde rychlá a hlučná Praha a hodně z nich to právě dlouhodobě, jakože x let nezvládne a pak se rádi prostě vracejí do svých regionů, tak je zajímavý pro někoho, kdo je právě naopak z Prahy, že je to někde ještě rychlejší a ještě hlasitější a to ještě asi můžeme srovnávat pak New York a další metropole. No, zajímavý. No a když se ti třeba hodně stýskalo po Česku a po rodině, tak co jsi dělala? Co byla taková tvoje pomůcka, aby si zahnala ty chmury? Co ti na to pomáhalo?
1: Tak já jsem furt sledovala docela český seriály a českou televizi a tak. Dneska je to přes všechny streamovací služby a tak je to docela jednoduchý. Já jsem měla i štěstí v tom, že když mi bylo opravdu smutno, tak jsem mohla skočit na letadlo a Londýn není zase tak daleko, takže to nebylo tak hrozný. A jedno moje takové tajemství bylo, že jsem si sám sebou přivezla, možná si pamatuješ, když jsme byli malí, tak Marek Eben nahrál povídání o Medvídkovi Pooh, několik, asi tři kazety to byly, já jsem to někde jako sehnala. A vím, že v jednu dobu nějaký čas jsem měla hrozný problém se spánkem, hlavně ze stresu a tak. A tak jsem si to pouštěla k usínání. No, jestli si pamatuju, že jsem usínala ve 25 ke stejnému hlasu a povídání o medvídkovi půl, jako když mi bylo asi 5 nebo 6.
0: To je hezký, to je dobrý trik. Mimochodem, holky a kluci, jestli jste tuhle verzi od Marka Ebena, jak povídá o medvídkovi půl, neslyšeli a máte třeba ještě menší sourozence, který by to bavilo, tak si to určitě pusťte, to super. To podle mě naše generace, mě a Andy, tak to na tom všichni vyrostly. To byla prostě klasika. No a když jsi teda začínala v Londýně, protože chápu, že postupem let to třeba se změnilo, tak ale našla jsi tam nejdřív spíš český kamarády, další Čechy v Londýně, anebo rovnou hlavně Brity nebo cizince obecně?
1: Jo, paradoxně většina mých kamarádů z Londýna nejsou Britové. Moje nejlepší kamarádka je Švýcarka, pak mám kamarády, co jsou Irové, Australané, Kanaďané, těch je tam jako Australanů je třeba v Londýně opravdu hodně. No a pak, když jsem začala chodit se svým přítelem, který tedy Brit je, tak jsem poznala i skrz něj víc Britů. Tak teď to mám takový rozdělený, no. Ale poznala jsem tam i Čechy, jako jedna z mých dobrých kamarádek je Češka, kterou jsem poznala v letadle z Londýna do Prahy a která je teďka zase zpátky v Londýně. Takže je to takový 50-50, no.
0: No a za jak dlouho, nebo jestli to vůbec nastalo, jsi poprvé řekla, že už se tam cítíš jako doma?
1: Já si tam někdy přišla víc doma než v Praze. Je to takový, já nevím, no, prostě mi nějak ten Londýn sedí, ale asi si myslím, že jsem se tam začala cítit dobře a jako doma v tu chvíli, kde jsem byla třeba schopná se po tom městě pohybovat bez mapy v mobilu. Znala jsem, začala jsem poznávat ulice, věděla jsem, která vede kam, stejně jako v Praze, prostě vím, jak se dostat z Můstku na náměstí Republiky, tak jsem prostě věděla, jak se dostat z Covent Garden na King's Cross. A takže asi v tu chvíli jsem se tam začala cítit.
0: A to
1: jako
0: bylo
1: doma.
0: Třeba po jak dlouhý době? To bylo jako v řádu let nebo měsíců?
1: Spíš let, si myslím, no. Jakože opravdu, jak je to velký město, tak prostě a je starý taky, tak má spoustu malých uliček a není úplně jednoduchý k orientaci, takže to netrvalo určitě jako 2 měsíce, že bych tam pak jen tak si pobíhala.
0: V dalším vstupu, který si dáme po další písničce, si budeme povídat i třeba o tom, co je podle Andy nejtěžší na tom se krátce po 20 přestěhovat do jiné země, protože i třeba vy si teď říkáte, že jednou chcete žít v cizině, tak abyste věděli třeba tu realitu, nebo třeba vám právě Andy řekne, že to je super a že by to měl udělat každý. No a ještě se určitě budu ptát na další věci o Britech a o britských stereotypech a to zase až po písničce.

0: V klubu Rádia Junior si dnes povídáme o Británii, Britech i studiu a životě v zahraničí s Andy Královou. Co je podle tebe na tom přestěhovat se po 20 do jiné země nejtěžší? Jsi ještě, člověk je ještě hodně mladý a no prostě je to velká věc. Tak co je na tom nejtěžší teďhle po těch letech, když si to můžeš jakoby už nějak shrnout a říct?
1: Já bych řekla, že ten život po 20 je těžký všude, když jsi doma. Prostě je to takový náročný období, kdy hledáš sám sebe, hledáš, studuješ, hledáš práci, třeba první partnera a tak. A tak když tomu ještě přihodí, že to děláš v cizím městě, v cizí zemi a v cizím jazyce, tak to jako není úplně jednoduchý, no. Ale asi nejtěžší bylo to odloučení, si myslím, že právě jako si myslím, že život po 20 je složitý sám o sobě. A je trochu jednodušší, když máš okolo sebe kamarády, se kterýma to můžeš sdílet. Takže když jsem já byla v Londýně a musela jsem si ještě do toho jakoby hledat další nový kamarády, se kterýma bych to mohla sdílet, tak tím to bylo asi trošku těžší, než kdybych byla doma.
0: No a teď teda pojďme ještě chvilku na ty Brity. Ty už to teda tak jako diplomaticky opisovala, že jsou vlastně docela podobný jako my, že dělají podobné věci, jenom hodně pijou čaj. Ale určitě jsou různý stereotypy o Britech, tak jestli jakoby byly nějaký, který podle tebe fakt jako neseděj, nebo většina fakt jako plus minus sedí, prostě jak by si ještě charakterizovala jako národ?
1: Oni jsou nám vlastně docela podobní, si myslím, třeba humorem, že mají hodně podobný humor jako my, takovej suchej. Mm-hmm. No, stereotypy, já si myslím, že často si lidi myslejí, že všichni britský muži jsou takový gentlemani, koktající jako Hugh Grant ve všech těch slavných komediích a opravdu nejsou. Nebo vám začnou recitovat Shakespeara na potkání, tak to taky ne. A pak je tu ten stereotyp o těch špatných zubech, který je tak půl na půl, pravda. Jako úplně bych neřekla, že to je nejhorší, ale dobrý to teda taky není. No a pak asi ten nejslavnější je ten o tom čaji a ten teda o tom, že neustále pijou čaj a to je
0: pravda. To dělají všichni, jo? I mladí, prostě všichni.
1: Já jsem, myslím, potkala za celou dobu jednoho člověka, Brita nebo Britku, která nepila čaj, ale pijou ho všichni, neustále o něm mluví. Čaj je lék na všechno, od toho, jestli ti bolí zub, hlava nebo ti umřela babička. Prostě všechno.
0: Dej si čaj.
1: A existuje hierarchie čajů, baví se o tom, jestli je lepší PG Tips, nebo jestli je lepší Yorkshire, baví se o tom, jak se správně připravuje čaj, jestli jde první voda, jestli jde první sáček, jestli jde první mlíko a budou se hádat do krve o tom, kdo má pravdu.
0: No, já třeba taky ráda piju čaj, ale třeba si vůbec neumím představit, že bych si do něj dávala mlíko a to myslím, že bych hodně tam pohořela, jakože to asi není moc lidí, co by si ho tam nedávali místních.
1: No, ono, jakoby ten britský čaj, on se skoro bez toho mlíka moc nedá pít. On je právě hodně jiný než ten náš, proto já jsem si vzala ten český. On je hrozně silný, když ho necháš vyluhovat doopravdy, tak to je prostě černá voda, jakože nevidíš na dno. Takže a je hodně hořkej a prostě strašně silný, takže to mlíko jako by tam má.
0: Má tam svoje místo.
1: Má tam svoje místo, no.
0: No a co Britové a počasí? Vedou často small talk o počasí, tak v Británii často prší, tak jestli i to platí?
1: Jo, tak to je asi ten druhý stereotyp, který platí. Oni milují mluvit o počasí, mají spoustu, to, třeba jak jsme se bavili o té angličtině a o tom, co jsem se naučila, tak oni mají třeba strašně mnohem víc výrazů pro různé typy deště, nebo pro to, jak různě svítí sluníčko, nebo jaká je mlha o počasí, než máme my, protože nás to počasí tak tolik jako nebere. Oni proto mají milion výrazů prostě a pokaždý, když jdete, já nevím, ráno do kanceláře, tak první, co někoho potkáte, tak začnete probírat počasí, no. A to se musíš jako naučit, když tam se...
0: Takže
1: se
0: taky už prostě... pak probírala, jo?
1: No jasně, no, já už teď mám takovou tendenci, jako že když někoho potkám i tady, tak říkám, je, konečně nám zapršelo, co? Nebo jako, to je zase lidi. Vedro.
0: No a ještě teda poslední věc na Brity. ty jsi říkala, že vlastně moc nesedí to, že by to byli takový mega zdvořilí gentlemani. A je teda pravda, že jsou třeba takový, že stojí v poctivě fronty, nepředbíhají, čekají, až na ně přijde řada, protože tohle třeba Češi moc nedodržujou, ty jako málo kdo je tak trpělivý, většina snaží předbíhat nějak to prostě ten systém ošálit, aby se na ně dostala řada dřív, tak jak to mají Britové.
1: Jo, tak o těch frontách to je taky pravda teda. A tím jako oni jsou zdvořilí, nebo oni, já teda si spíš myslím, že by byli zdvořilí, tak oni strašně nesnášejí konfrontaci, takže jako v nějaký normální konverzaci se vám snaží omluvit dřív, než vy vůbec řeknete, že se něco stalo, aby se vyhnuli ty konfrontaci. Ale zrovna, když byste je předběhli v té frontě, tak to je jedna ze situací, kde vás klidně konfrontovat budou a řeknou vám, co si myslí. Jako ty fronty berou taky hodně
0: to
1: vážně.
0: Berou to osobně.
1: Jo, berou to vážně.
0: My si teď dáme další písničku a po ní probereme i to, jaké je Andy no nejoblíbenější místo v Londýně, kam by nás, posluchače, i třeba mě vzala v Británii určitě. A co je její nejoblíbenější britské jídlo? To probereme už po další písničce.

0: was happy.
1: V dnešním klubu si povídám s Andy Královou o Británii, Britech, životě v zahraničí. No a chtěla jsem vědět o tvoje nejoblíbenější místo v Londýně.
2: Těch je hrozně moc. Jedno nejoblíbenější. Já mám fakt ráda, jak to město dýchá takovou tu atmosféru.
1: Ale tak určitě nějaký místo, kam prostě jsi vždycky ráda třeba zašla a jo. Tak.
2: Mám strašně ráda londýnský parky.
1: Aha.
2: My jsme teda měli štěstí, že jsme bydleli hodně blízko u třech těch Royal London Parks. Můj hodně oblíbený je Hyde Park, který asi posluchači znají, kde je to vždycky krásný na procházku nebo i na proběhnutí právě. A pak v posledních letech jsem si hodně oblíbila i Hampstead Heath, což je velký takový spíš lesopark na severozápadě Londýna, kde je okolo něj jsou takový krásný honosný domy a je tam i krásný výhled právě na panoramata Londýna. Hmm.
1: No a kam bys nás v Británii určitě vzala? Teď jsem to rozšířila, aby to nebylo jenom Londýn, ale pokud budeš chtít vzít někoho hned někam do Londýna, tak klidně můžeš. Prostě jaký to místo, kam když tam přijede člověk, co tam nikdy nebyl, bys ho prostě vzala jako první, že to je prostě, nevím, super, nejhezčí.
2: Jo, tak Británie má krásnou přírodu i historický města, i takový ty roztrmlý vesničky, takže takový těžký. Mně se třeba hrozně, kromě Londýna, líbilo hlavní město Skotska, teda Edinburgh, která má zase úplně jinou architekturu, jiný nádech prostě. A pak bych určitě doporučila lidem i Cornwall, což je západní pobřeží Anglie, který je zase takový jako úplně jiný, takový... divoký. A mně se teda pak strašně osobně líbily právě vesničky v hrabství Oxfordshire, hlavně v takový části, která se jmenuje Chiltern Hills. Mm-hmm. A jestli třeba znáte Vraždy v Midsummeru,
1: tak to tam
2: se to natáčelo, takže to je takovej Midsummer. No.
1: Wow. Teď jdem na jídlo. Tvoje nejoblíbenější britské jídlo.
2: Teď z toho budu mít chutě a musela bych asi říct, že jsem takovej ten typický přistěhovalec, co má rád fish and chips, ale taky miluju jejich indickou kuchyni, která je velkou součástí britské kuchyně. Takže bych řekla i takový jehněčí Rogan Josh, což je takový pálivý indický jídlo. A pak teda moje asi úplně nejoblíbenější britské jídlo jsou beans on toast, což jsou fazole v tomatě, taková klasická, ikonická britská potravina, kterou nalejete na dva opečený toastový chleby a pak to zasypete cheddarem.
1: Tak na to už jsme taky úplně udělala chutě. No a jsou nějaký britský zvyky a tradice, co jsi si převedla sem domů do Česka a prostě dál je děláš, nebo už když jsi tam žila, tak si je prostě zařadila do svého běžného života, protože ptám se na to proto, že jak jsem tu měla hosty, co třeba žili dlouho na severu, tak opravdu i nějaký ty severský tradice si do Česka třeba vánoční nebo i letní nějaký zvyky si prostě přenesly a dělají je, i když už tam dávno nežijou a nikdo jiný to tady nedělá. Tak jestli máš něco takového?
2: Úplně nevím, jestli třeba vánoční asi zrovna ne, ale my teda s přítelem dodržujeme Pancake Tuesday, což je úterý každý rok před popelační středou, tak v to úterý v Anglii všichni jedí pancakes a takový ty naše, jakoby spíš ty tenký crepes, jako palačinky. A můžete si dát s čímkoliv, s nutelou, s ovocem, s čím máte rádi. A já jsem si hrozně oblíbila britskou verzi, kdy oni jedí s cukrem a s citronovou šťávou. Mm-hmm.
1: Tak to je dobrá tradice. Tyjo, tak to teda já už bych tady od každého, koho jsem tenhle týden slyšela nějakou tradici nebo zvyk hned převzala. Musím se ještě zeptat, určitě už tady hodně i posluchačům došlo, že prostě Londýn a Praha, ať jsou to obě hlavní města zemí, tak prostě si nejsou zas tak moc podobný. Ale co je třeba to zásadní, co podle tebe Londýn má a Praha ne?
2: Červený autobusy.
1: A dvoupatrový.
2: Dvoupatrový červený autobusy. A asi takovou tu větší multikulturu. Furt je to prostě, i když si myslím, jako po návratu do Prahy si myslím, že se to tu hodně změnilo během těch 10 let a myslím si, že tu taky máme jako mnohem větší víc prostě lidí z různých kultur a víc se to tu tak rozjelo, tak furt ten Londýn je prostě někde dál v tom, no.
1: No a takhle k závěru povídání doporučila bys jako jiným lidem zkusit si život a studium v zahraničí, prostě, co ti to třeba dalo do tvýho života a jestli bys do toho znova šla?
2: Absolutně. Já bych to absolutně všem doporučila, ať to jde, jak to jde. I když to třeba bude na půl roku, na tři měsíce, prostě nějak se zapojit do jiné kultury, zjistit, jak se kde jinde žije, vystoupit z té svojí vlastní bubliny, zlepšit si ten jazyk, najít si kamarády z jiných kultur. Já si myslím, že mě to strašně otevřelo obzory, jsem z toho... mám z té zkušenosti, jsem sebevědomější, vím, že zvládnu zátěžový situace sama v cizím jazyce a i taky člověk zjistí, že není tráva jako za plotem zelenější všude, že všude jsou nějaký problémy a všude jsou věci, které jsou lepší a dostane takovou perspektivu, takže bych to určitě doporučila všem.
1: To je dobrý, jak jsi to řekla, s tou zelenější trávou, protože je pravda, že my si často nějaký místa v zahraničí idealizujeme, protože jsme tam třeba byli na hezký dovolený a viděli jsme z toho jenom to hezký, všechno se povedlo, ale asi, ať by žil člověk kdekoliv na světě, tak by tam našel ty stinný a naopak pozitivní stránky, protože to prostě je všude, ať se přestěhujete kamkoliv.
2: Jo, i když je fakt, že teda zrovna tráva je v Anglii zelenější, protože tam víc prší, ale...
1: Když se teď koukneme třeba tady v Praze na naší úplně žlutou, vysušenou chudinku trávu, která už podle mě tak dva měsíce neviděla ani kapku vody, teď teda prší, ale to už jí podle mě z toho nevytrhne, z toho, z té její mizérie, tak to by určitě chápu. Ale přirovnání tráva je zelenější, znamená, že by to někde bylo lepší, než je to u nás doma. No a... Ty jsi zmiňovala hned na začátku, jaký druh práce si v Londýně dělala, ale měnila si prostě firmy, na co se zaměřovaly a tak, tak dalo by se shrnout, která z těch prací, který jsi tam za ty roky dělala, tě bavila ze všeho nejvíc?
2: Mě bavily všechny, bych řekla, protože v každý jsem se něco naučila, ale určitě to víš sama, že moje srdeční záležitost bylo, když jsem pracovala pro BBC.
1: Mm-hmm. No a jaký to bylo pracovat v BBC? Představíš nám trošku BBC, to je takovej pojem, ale i pro holky a kluky, kdybys to trošku přiblížila.
2: Mm-hmm, tak já jsem BBC, znamená British Broadcasting Corporation a je to veřejnoprávní britské médium, podobně jako je rozhlas a televize u nás, tak BBC to všechno spojuje v Anglii. A já jsem tam pracovala v tiskové kanceláři, což je taková vstupní brána pro všechny dotazy, které lidi na BBC mají a pak se dál eskalují a řeší a tak. A byla to hrozně zajímavá práce, byla to náročná práce, ale pracovala jsem tam s lidma, kteří byli nesmírně chytří a hlavně byli hrozně zapálení pro věc. A BBC je hlavně strašný kolos, jako že my třeba známe BBC News jako zpravodajství, ale BBC je taky rádio, podcasty, vlastně vzdělávací platforma pro děti. Jsou to ty krásné dokumenty se sirem David Attenborough o zvířátkách, ale jsou to třeba i věci jako nízkofrekvenční vysílání o počasí na moři, který poslouchá jenom námořníci, který jsou prostě loví ryby někde ve vzdálených řekách, takže jsou to věci, o kterých jako spousta lidí ani nemá ponětí, že patří pod BBC a Angličani berou BBC skoro jako součást rodiny, je to prostě přes 100 let stará instituce a oni mu buď přezdívají Beep, anebo Auntie, což znamená tetička, takže doopravdy součást rodiny.
1: To jo teda, protože si řeknou, že tetička jim ráno řekne, jaký bude počasí a co si mají vzít a tak. Jo, jasně, chápu, sranda, tak to bych třeba vůbec nečekala. No a na to, na co se tě stoprocentně musím zeptat, je tvoje britské občanství. Co musí člověk splnit, aby získal britské občanství? Co to všechno obnáší? Ty totiž už teď prostě máš dvě občanství, ačkoliv prostě nemáš rodiče z dvou zemí, prostě narodila se v Česku, oba rodiče jsou Češi, ale prostě ty už máš i britské občanství, o který ses právě zasloužila úplně sama, nemáš ho nikde od narození, tak nám pověz, co se zatím skrývá.
2: Tak ty podmínky se určitě nějak mění v závislosti na tom, že už Británie není součástí Evropské unie, ale co to bylo, co to znamenalo pro mě, bylo, že jsem tam musela nějakou dobu žít, pak jsem musela vlastně dodat záznamy o tom, že platím daně, že jsem zaměstnaná. Součástí toho by byl i test z angličtiny, kterýmu já jsem se teda vyhnula, protože jsem měla potvrzení o tom, že jsem tam studovala. Musíte dodat osobní reference od dvou lidí, z čehož jedna ta osoba musí být takzvaná professional osoba.
1: Takže někdo z práce asi.
2: No, nebo ne, ale je to takový zvláštní statut, který uh-huh. mají třeba právníci, doktoři, učitelé, aha. ale třeba i pošťáci. Takže je to takový, jako to máte prostě seznam těch profesí, takže musíte sehnat někoho, kdo vás zná a zároveň je teda tato, já jsem měla naštěstí kamarádku, známou doktorku, ale nebylo to úplně jednoduchý a pak je toho, pak to teda stojí nějaký peníze a ještě je to taky součástí citizenship test, kde vlastně testují, jestli tu Británii znáte historicky, společensky, kulturně, takže si musíte pamatovat všechny manželky Jindřicha 8. například.
1: Takže jako i test si musela splnit.
2: Jo.
1: A může člověk mít víc pokusů, nebo když už jednou selže, tak už prostě smůla a musí ti stačit to, s čím jsi se narodil?
2: Myslím si, že máš nekonečný počet pokusů, akorát se za každý pokus platí.
1: No asi na to teď pyšná, že máš dvě občanství.
2: Pyšná. Myslím si, že jsem s tím spokojená, protože žijeme v takovém světě, že člověk nikdy neví, co se bude dít a mít takový otevřený dveře s těma dvěma pasy je podle mě dobrý nápad. A asi to bylo pro mě i takový jako zadosti učinění, že jsem prostě v té Británii vydržela, i když to někdy nebylo prostě těžký, byly tam těžký, nebylo lehký, byly tam těžký momenty a že jsem se tam doopravdy začlenila a že je to vlastně ten můj druhý domov.
1: No a máš že na jsem to razítko a máš na to pas.
2: No a že jsem si vlastně našprtala na ten test, protože anglická historie opravdu není jakoby krátká, takže to nebylo jednoduchý.
1: No mně to přijde fascinující, je to skvělý, že si toho tak dosáhla a vůbec se nedím, že po těch letech a po všech těch pracovních a studijních zkušenostech si chtěla mít něco takového velkého, co to prostě všechno potvrzuje. Teď musíme ještě v posledních dvou minutách trošku probrat pejsky. V Praze hned po tom, co se zvrátila, si zkrátce pořídila pejska Fenku Kofolu, jak si nám řekla hned na začátku. Je i Británie dog friendly? Umíš si představit, že kdybys tam zůstala, tak i tam by si prostě pořídila pejska?
2: My jsme akorát si ho nemohli pořídit, protože jsme teda bydleli v nájmu, kde je to trochu problematický, ale Angličani nebo Britové milujou psy. Já jsem tam vlastně i pracovala přes 2 roky v kynologické organizaci, největší kynologické organizaci, takže jsem jim byla opravdu blízko těm pejskařům a jsou stejně zapálený pro věc, jako my tady v Česku.
1: Takže i tam má tolik lidí psa, že je jako fakt běžný vidět pořád někoho venčit pejsky a tak.
2: Jo, hlavně na venkově, nebo když vyjedete mimo Londýn a je i běžný, že lidi mají třeba víc než jednoho psa v rodině, že má mm-hmm. jakoby 2-3.
1: Mm. No a ty jsi teda vyrůstala se psem, takže to není tvůj první pes v životě, ale splnilo to teď znova v dospělosti tvoje očekávání, jsi spokojená jako teďka novopečená 8 měsíců majitelka pejska.
2: Jo, Kofola je super, když konečně už nemáme spánkový deficit, tak si myslím, že jsme z ní nadšený.
1: V poslední minutce mám poslední otázku. Na co se v nejbližší době teď nejvíc těšíš?
2: Já už se tak trochu těším na konec léta a na podzim, na takové procházky v těch chladnějších dnech. A vlastně jako poloviční Britka správná se trošku těším na ten déšť.
1: No tak teď musíš být úplně šťastná. Můžu vám, holky a kluci, prozradit, že Andy sem přišla úplně promočená, než došla i s dešníkem z metra k nám do rozhlasu, tak stihla extrémně zmoknout. No tak ty, já jsem tě tak litovala, ty si musela se tetelit blahem. Jako poloviční Britka, přesně. Andy, tak moc ti děkuju, že jsi dneska přišla přes nepřízeň počasí a ať se ti ve všem, co děláš, daří a ať tě to pořád všechno baví.
2: Já moc děkuji za pozvání.
1: Holky a kluci, to je od nás dneska z klubu všechno. Díky, že jste nás poslouchali. Teď je čas na dnešního hajaju. Dáme si druhý díl seriálu Bratři Brouci a pak už máte velkou pohádku. No a já se s váma po týdnu loučím. Tak ahoj.
0: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek hajaja. Představte si, že čepice, které si brouci Baňka s Korálkem uložili na půdě, sežral mol. A oni právě potřebují něco na hlavu, aby na sluníčku nedostali úžeh. Nic na plat, budou se muset vydat do města do módního salonu. Víc už vám neprozradím. A radši si s vámi poslechnu pohádku Červené klobouky. Tak honem do postýlek, ať můžeme začít.

0: Dobrý večer, děti. Jednou ráno vylezl korálek před práh, podíval se na slunce a řekl, tak mám dojem, že bychom si měli koupit klobouky. Červené, samozřejmě, abychom nedostali úžeh. No co ty na to, Baňko?
1: No, zavrtěl se Baňka a vyštrachal se za bráškou. No.
0: Co je to? No. Jak to no?
1: Nechápal korálek. Zkrátka no. No je no, vysvětlil Baňka. Tím myslím, že jaksi ty klobouky by byly dobré, ale že je taky mít nemusíme. Máme přece na půdě starý čepice, takže ušetříme. A Baňka se otočil a klusal na půdu. Jenže sotva je přivlekl z půdy, vypadl z nich mol jak husa a z čepic zbylo jen zválené pápěří, jak tam mol pochrupoval a mastné drobky, jak tam hodoval.
0: Na tohle, poděsil se korálek, on nám snědl čepice?
1: On je snědl, vyjevil se Baňka. Nemohl hned pochopit, že by takové stvoření zbaštilo dvě důkladné broučičí čepice.
0: Lakomci, hádrníci, pometla, vjel na ně probuzený mol. Naděláte kraválu kvůli dvěma špinavým umolousaným čepicím, tak si je příště sněste sami vy, vandráci. A hnal se odtud, ale ještě od lesa volal, a byli hořky, abyste věděli.
1: No to mě teda podrž, řekl Baňka, když se trochu zpamatoval. To tedy nevím, jak se mám zachovat. Když je někdo hrubián a uličník, tak ho trochu tento žáno proženu. To já se nedám, ale něco takovýho. Vždyť mě je z toho, jako bych to nebyl já. No podívej se, korálku, jsem to vůbec ještě já. A Baňka se mlátil pěstičkami do hrudi, až to dunělo. A korálek kýval nešťastně hlavou.
0: Já, jsi to ty, bratře Baňko.
1: A potom se vydali do města pro klobouky.
2: Letěli a letěli, až uviděli pod sebou obchody a stánky s limonádou, kde vyšňořené vosičky pily šťávu brčkem a drželi koketně malíčky ve vzduchu. A byly tam trafiky a hospoda a salóny a obchody s hrnci a byla tam pošta a čistírna a holírna, ale bratři brouci zamířili rovnou tam, kde byl nápis módní salón, klobouky a doplňky.
0: Cink!
2: Udělal zvonek ve dveřích a už před nimi stála elegantní pernatuška a tázala se, cože si pánové přejí.
1: Klobouky, řekl Baňka.
0: Korálek řekl, červené.
2: A paní pernatuška hbitě vylezla po schůcích až ke stropu a schodila dolů dvě krabice. A když je otevřela, uviděli bratři brouci dva krásně světle červené klobouky. Klobouky jako ohnivý vlčí mák či jako kvítek drchničky.
1: Baňka s korálkem si je nasadili na hlavu a vypadali v nich báječně.
2: Tak měl Baňka klobouk s pérem a korálek s peříčkem a jak šli ulicemi, každý se za nimi otáčel v radostném údivu. A jedna malá muška si je hned vyfotografovala prý do novin, že to bude veselý obrázek.
1: Vidíš, jak se všem líbíme, vypínal hlavu Baňka a korálek se jen šťastně usmíval a pohupoval se v křesílku.
2: Jenže najednou přišly mraky, přihnal se větrný vír, strhl jim z hlavy červené klobouky a odhodil je vysoko do vzduchu.
0: Uletí, uletí nám, vykřikl korálek a Baňka taky.
1: Uletí, honem za nimi, honem.
2: A už lezli na schůdek, zapnuli bzučák, nahodili poleták a letěli.
1: Tamhle jsou, supěl Baňka.
2: Ale už se nořili do mraku prachu a do mraku pilu a když se konečně vybatolili a protřeli si oči, bylo po větru a po stínu, slunce zase jásalo a po kloboucích nebylo ani vidu, ani slechu.
1: Kde můžou být, brblal Baňka, vždyť byli pořád před námi.
2: A v tom je uviděli, zářili dole pod nimi a bratři Brouci se snesli na zem a přistáli vedle nich. Jenže spod klobouků se na ně někdo dívá. Nějací mrňaví naháči, boubelatí jako soudky, sedí tu vedle sebe a každý z nich má na šešuli jejich klobouk.
1: Co teď?
2: Baňka ztratil řeč a Korálkovi se údivem otevřela pusa.
0: Helejte, strejčci, volali ti dva drobečkové, my máme klibouky. My máme hezký klibouky. My je máme.
1: Ho. Počkat, spustil na ně Baňka. Jen pěkně pomalu. Za prvé se neříká klibouky, ale klobouky. A za druhé, kde pak jste je vzali? Ha?
0: Nám je dal mrak? Smála se děťátka.
1: A co pak jste záč?
2: Ptal se mrzutě Korálek. Bylo mu hloupé ty klobouky prostě děťátkům sebrat a jít pryč. A drobečkové řekli,
0: my ještě nevíme, co jsme. My jsme teprvá semínka. Ale bába babočka povídala, že z nás budou nějaký stromky. Teďko se to uvidí, protože teďko určitě porosteme. Když máme ty klibouky, že jo?
1: Že by z nich byly stromy, šeptal Baňka a Korálek krčil rameny.
0: To víš, bráško, všecko je možný. Sebereme jim klobouky a oni nevyrostou.
2: A pak se rozhodl,
0: já jim, Baňko, svůj klobouk nechám. Nevím, jak ty. Ale já jim ho nechám, i kdyby z nich měla vyrůst jen lebeda.
2: A Baňka řekl,
1: a co myslíš já? Přece si nevezmu na svědomí, že tady mohlo něco vyrůst a kvůli mě nevyrostlo. No to si na svědomí nevemu.
2: Tak se bratři Brouci vrátili domů bez klobouků. A když jim novinová služba přinesla noviny, složili si z nich papírové čepice. Však proti slunci docela stačili a měli zas tu výhodu, že se dali ve stínu rozložit a číst. Jak přišel večer, sedli si na zásep, rozložili si noviny a dívali se na obrázek. Byla tam jejich fotografie, jak je mužka ve městě vyfotografovala a pod tím bylo napsáno dnes k nám zavítali z venkova dva bratři Brouci a svými červenými klobouky vzbuzovali po celém městě smích a veselí.
1: No tak to vidíš, pobrukoval si Baňka. Dostali jsme se do novin.
0: A co semínka? Rostou?
2: Ptal se Korálek a Baňka odpovídal,
1: to se ví, už jsou zase o kus větší. Zrovna včera jsem šel okolo, ale moc pěkně nám, bráško, rostou.
2: A co bylo dál? O tom si budeme vyprávět zítra. Dobrou noc.
3: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
4: Rádio Junior, velká pohádka.
5: Pták štěstí, tak se jmenuje chodská pohádka o princezně, králi a duhově zlatém ptáčkovi, který prý nosí štěstí. Je to opravdu tak? Na motivy pohádky Jana Františka Hrušky napsala Zdeňka Psůtková. Režie se v roce 1993 ujala Maria Křepelková. Účinkují Václav Postránecký, Tomáš Šolc, Eva Horká, David Prachař a další.

0: Daleko. Daleko, až za lesem Křižinovcem bylo jednou jedno království. Lidem se tam nevedlo bídně, to ne. Měli co jíst, měli co pít, jenže tam nevládla žádná veselost. Žádný přátelství, jenom samý rozbroje a hádky. Jak pa mám vládnout takovýmu neutěšenému království, bědoval pan král. Aspoň drobec štěstí, kdyby se na mě usmálo, naříkal. Člověk by řekl, že takovej král má, nač si vzpomene. Peníze, majetek, dcerušku jako obrázek, věrný služebníky a přece. I jemu chyběla spokojenost a radost.
1: Vítku, víte? Tak Vítku.
2: Kdo to volá?
1: Ale Vítku, to jsem přece já.
2: Já vím, princezno.
1: Neříkej mi princezno, jsme tady sami.
2: A proč pa nejsi na plese, Teresko? Budou tě hledat.
1: Chtěla jsem ti ukázat šaty.
2: Jsou krásný. Celá jsi krásná. A jakou máš ve vlasech zvláštní ozdobu. Barevná je jako duha a třpití se jasněji než slunce.
1: To je přece duhový ptačí pírko, který si mi daroval.
2: Našel jsem je, když jsme byli posledně s panem králem na lovu.
1: Pojď si se mnou zatancovat, Vítku. Tam v plesové síni jsou jen samý panácové. Hloupý a nafoukaný.
2: Oh, víš, jaký by to bylo pozdvižení, kdyby královo lokaj tancůval s princeznou.
3: Víte! Víte!
2: Utač, Teresko, rychle, ať tě král nevidí. Zlobil by se, že spolu mluvíme. Běž do plesového sálu.
1: Bez tebe, Vítku.
2: Běž a dobře se bav.
3: Kde jsi byl, Víte? Volám tě takovou dobu a ty nikde.
2: Byl jsem se na chvilku projít. Myslel jsem, že se vaše veličenstvo zdrží na plese.
3: No, česky, plesky. Ty nemáš co myslet. Pojď, ustaleš mi lože. Z toho rámusu mě rozbolíla hlava. Ach, velmožové se zas už pohádali. A královna je při nich. Ty se máš nejlíp, Vítku. Kdybys věděl, co bych dal za chvilku spokojenosti. Za jedinou chvilku štěstí.
2: Proč pa vy se, veličenstvo, tolik pro všecko trápíte? Není tak zlé, aby zase nebylo dobře.
3: A princezna Tereska je taky neposlušná.
4: Ztratila se mi z plesu.
3: Neviděl jsi ji, Víte?
2: Ne, neviděl, veličenstvo.
3: Měla by se vdát. A co nejdřív, ubylo by starostí.
2: A když by se vám po ní stejskálo, pane králi, kdyby vám ji odvedl nějakej cizí princ.
3: To jo. Stejskat? To by se mi stejskálo. Jenže ona stejně žádnýho nechce. Paní královna zve holce ženichy a on se jí žádnej nelíbí. Ten je malej, ten je velkej, ten je tlustej, ten je hubenej a hloupí jsou podle ní šický. Nad každým vohrnuje nos. To je trápení. To je život. Jenom samá starost.
0: Vítek rozestlal postel a natřepal polštáře a peřinu, aby se panu králi pěkně spalo, když se najednou v zámku strhnul rámus. Prej, puste nás k panu králi, volali hlasy ze všech stran. Je zlé, půl vsi Doubravky lehlo popelem a lidi se tam perou jako pominutí. Selky lomí rukama a muský klejou, že prej někdo schválně podpálil. Co teď s tím? Pan král jenom složil hlavu do dlaní.
3: Slyšel jsi to? Co já, Ičko, chudák? Ha, už vím, pošlu tam rotu vojáků. Copa, že se tak kabouníš, Víte? Copa se tě nelíbí?
2: Ale nic, veličenstvo.
3: Co pa by si ty udělal na mým místě?
2: Já bych za nima zajel sám.
3: No, to je pravda. Ale až zejtra, veď. Kompo bysme jezdili takhle na noc? A mě bolí hlava, div mě nepraskne. Už ke mně nikoho nepouštěj. Oh, bože, aspoň ta muzika z plesový síně, kdyby tak nevyhrávala.
2: Zatáhnu závěsy, veličenstvo, a zavřu všechny okenice. Dobrou noc.
3: Dobrou, dobrou. Víte, pojď sem ještě. No pojď sem blíž ke mně.
4: Já mám lepší nápad. Víš ty co? Zajedem si zítra na lov.
2: Tak do Doubravky nepojedem, veličenstvo.
3: Až jindy. Zaběhni ještě teď za lovčím. Vyjedem si jenom my tří. Já, ty a lovčí Jakub.
2: Jak poroučíte, veličenstvo?
0: Ráno, ještě před slunce východem, vyklous Vítovo vraník, Jakubovo bělouš a grošák pana krále zadníma vrátkama, jestli nasedli a mezi lukama to brali ke křižinovci. Pan král se na svým grošákovi jenom nadnášel, tak se mu to líbilo. Když dojeli ke křižinovci, akorát vycházelo slunce.
4: Teď se rozdělíme, Jakube. Ty se vydáš na sever, já na jih a Vít, ten ostáne tady na kraji lesa a připraví nám nějaký jídlo. Popolodní se sejdem na mítině.
2: Ale musíme být v zámku, než zapádne slunce.
4: Já vím. Královna by se zlobila, veď?
5: Abych řekl pravdu, babičko, už mám skoro hlad. Dneska jsem toho udělal hodně. To je nějaký chměchaček a kvrlaček. Dobře to odbídeš ve vsi. Tyhle dřeváky vemeš taky. Jsou pro starostku.
6: A slipa si ji zas vypálil do dřeva nějakou vozdobu jako posledně. Víš, jak je to fintidlo? Tak pojď ke stolu, dědečku, pojď. Máme zakudlenku a pár šťouchanejch bramburů. Ráno musíme vstát, chci pect chleba. Budeme dneska dřív spát.
5: Ještě je světlo.
6: Časně lehnem, časně vstanem.
5: A slipa si babičko nechála ptákovi otevřenou klec, ať se prolítne. A dala si mu čerstvou vodu?
6: To víš, že jo, já babi ne. Ale teď už jes. A nech si chutnat.

0: člověka hladí. Ptáku zlatej, duhovej, japatě říkají.
1: Mně říkají štěstí králi, všechno vím a znám, co bolí lidský srdce a co je těžší.
0: Tak ty si pták štěstí. Tebe bych potřeboval na zámku. Šítský by tě poslouchali a měli by se rádi. Poleď se mnou, ptáku štěstí. Budeš bydlet v zlatý komnatě i klec ti dám udělat ze zlata vykládanou drahým kamením. Tvý peří tam bude svítit ještě nádhernějc než tady v lese.
1: Mně se líbí málo kde, králi. Málo kde. To si pamatuj.
0: Počkej, počkej, zůstaň se mnou ještě chvilku. Mýmu srdci se uleví. Ptáku štěstí. Kam jsi se poděl? Není po něm ani stopy. Teď je mi ještě smutnějc, gročáku. Kam zamíříme? Zabloudili jsme v těch křovinách. Snad se odsaď ani nedostanem. Vida, tamhle se něco bělá. Ha, chaloupka. Máme vyhráno. Jsi byl ty, Jakube?
2: Já už měl radost, že to troubí pan král. Slunce za chvíli zapadne a po našem veličenstvu není slechu dechu. Co my si jíčko počnem? Zatrup ještě, třeba nás uslyší.
3: Já ho naposled zahlíd, tamhle v té houštině. Jako když se propadne do země.
2: Neměli jsme ho pouštět samotnýho.
4: On by nás tak poslech, jako kdybys ho neznal.
2: A jestli se s ním do večera nevrátíme na zámek, bude tam po zdvižení.
4: Jo, takhle to dopádne, když má král svou hlavu. To má z toho, že jede na lov bez družiny.
2: Pane králi!
5: Veličenstvo!
2: Pozvěte se nám!
5: Pane králi!
2: Pane králi!
5: Jo, jo, musíte počkat, než se vyhrabem z lože. Hned to bude.
6: Kdo pa to může být? Takhle na noc. Snad ani neotvírej.
5: Kdo je tam?
7: Počestnej, zabloudil jsem v lese, na lovu.
5: Tak pojďte dál, počestnej, pojďte.
7: Děkuju za pozvání.
5: Ale není zač. Lidi si musí pomáhat, ne? To je svatá povinnost.
7: Asi jsem překročil bludnej kořen.
5: Jo, jo. Les je záludnej, to povídejte starýmu dřevaři. Koně přivážeme k jabloni. A vy běžte do sence. Taky už se mi stálo, že jsem se motal na jednom místě a ne se trefit na správnou cestu. A ještě máte štěstí, že jste nepadl na divokou honbu. To je pak boží dopuštění. Koně spěněný, jezdcí na nich se ženou o zlom krk od nikud nikam. Pane, kdo jim přijde do cesty, málo kdy přežije.
6: Nestraž hosta, dědo. Vítám vás. Posaďte se u nás. A dědka radši moc neposlouchejte. On si náš děda potrpí na všelijaký báchorky.
5: To nejsou žádný báchorky.
6: No dobrá, dobrá. Přespíte u nás. A ráno vás děda vyvede na rozcestí.
5: Koukám po cestě, že se rozhlížíte po naší senci. Jo, je to skromný příbytek, ale nám je tady dobře, ved, babičko. Máme všechno, co potřebujeme.
0: Ke štěstí.
5: Oh, ke štěstí, to je pro vznešený pány. My na takový věce nemyslíme. Depa by chudej člověk přemýšlel o štěstí, to je taková vábnička daremná. Člověče, přičiň se a pán Bůh tě pomůže, to si říkáme my.
6: Zdraví jsme, práce nás těší. A slipa může být větší radosti na světě.
0: A z čeho jste živi, dědečku? Takový zapadlý místo.
5: Já dělám na vejdělek dřeváky, měchačky, kvedlačky. Babička se dá u kolovratu, zastavením máme 3 řádky bramburů.
6: A ještě v chlívku kozičku. Jaký pazle.
5: A japa vám říkají, že jsem tak smělej. Podle toho v oblečení bych hádal, že jste z královský družiny.
0: To jsem.
8: A jmenuju se Matějus.
5: Išlaka, to je náhoda. A teď já jsem taky Matěj, jsme jmenovci. No slyšíš to, babičko? No chlapče, jaký pak okolky. Já jsem Matěj, ty jsi Matějus. Na to si Ičko musíme potřást pravicí. Co říkáš, babičko?
6: Říkám, že jsi brepta. Musíme dát pocestnímu ze všeho nejdřív něco zajíst. Teď se chudák sotva drží na nohou. Mám ještě od oběda báč a houbovou vomáčku. Kdyby se pán neurazil.
8: Nedělejte si se mnou žádnou škodu. Vždyť jsem vás stejně vyrušil ze spaní.
5: Ale jaký porušení, Matějusi. Šli jsme spát dřív než jindy. A jsme rádi, že tě tady máme, jmenovče. Kdy pa se stane, aby k nám někdo zabrousil. Vomáčku si vem, pochutnáš si. No to víš, Matějusi, jako na zámku to nebude, maso ve vomáčce není, ale jsou v ní čerství hřibky, bělonky jako křemen.
8: Voní to, až se mi sliny zbíhají.
5: No tak se do toho, Matějusi, dej.
8: Pánbu zaplať, už dlouho jsem si takhle nepochutnal.
5: No, ono se darmo neříká, že hlad je nejlepší kuchař. Koukám, Matějusi, ty se moc často nezasměješ, veď? Ještě jsi mladý, pohledný, muskej, ale nějaký tuze utrápený. Ty máš asi těžkou službu na tom zámku, veď?
8: To mám, Matěji, to mám. Tu nejtěžší, co může být.
5: No tak to, aby jsme tě, drobátko, rozveselili. No co tomu říkáš, babičko?
6: Že jsi starý blázen. Vidíš, že se mu chce spát.
8: Jakýho to máte krásnýho ptáčka v té kleci?
6: Ani nevíme, milej Matějusi. Přivít k nám hned, jak jsme se přistěhovali sem do lesa. My mu necháváme volnost. Tu svou posádku má pořád otevřenou. Přilítne, odlítne, kdy chce.
8: Ale to je přece pták štěstí. Jak pa mi to povídal v tom lese? Mně se líbí málo kde. A tady, v týdle chudobě se tě líbí, ptáčku zpěvavej, zlatej, duhovej.
5: Jak jsi se tak zamyslil, Matějusi? Drobet muziky tě udělá dobře.
8: Ty máš housle, Matěj? A umíš na ně taky hrát?
5: No bože, umí, dítě, nebejvám vždycky dřevorubec a nebejval jsem vždycky na samotě v lesích. Za mláda jsem tesařil. Chodil jsem se zedníkama za práci až do perziánský země. Leč kde jsem se protloukal ochu a všelijak.
8: To jsi se na ty housličky naučil hrát v té perziánský zemi?
5: A depa, od jednoho šikovného zedníka a ten mi taky ty housličky prodal. Dobře mi pomáhali. Když jsem v zimě nemohl dělat řemeslo, vyhrával jsem o muzikách. A nakonec jsem s nima vyhrál i tady babičku, Vetilanko.
6: Ty jsi zkrátka Matěj Matějovi, tej. A Matěj zůstane Matějem.
5: Aby si věděl, Matějusi, ty jsi s mou Johankou musíš skočit.
6: No, ty máš nápady. Jak jsi starý, tak jsi nerozumnej. To jsem si tenkrát dala. Jak to říkávala nebožka máma, nejtěžší kříž je ten, který si člověk udělá sám.
5: Jaký pak kříž, babičko? Teď ty se ho ani nechceš zbavit.
4: Já mám ovci, to je ovce má, má. Ona pěkný, tuze pěkný, hebký rouno má. Ona pěkný, tuze pěkný, hebký rouno má. Já mám dívčí, to je dívče má, má. Ona pěkný, tuze pěkný, dlouhý copy má. Ona pěkný, tuze pěkný, dlouhý copy má. Ovce rouno stříhat nedá, má dívče mi slovo nedá, ta svou hlavu má, má. Má dívče mi slovo nedá, ta svou hlavu má.
6: Dětku, dětko, Matej, že nám nedáš pokoj. Teď já už sotva dejchám.
5: Ale jde vám to pěkně.
2: Musím ještě obstarat koně.
5: A žádný strachy, Matěusi, už jsem to udělal. Nakrmil, napojil a teď půjdeme na kutě.
6: S pánem Bohem, aby jsme všichni ráno ve zdraví vstáli. Pan Kristus v hlavách, panenka Maria v nohách, všichni svatí andělé a archanděle po stranách.
2: Amen.

0: Jakube, už pomalu svítá a pan král nikde. Skoro celou noc ho hledáme. Já samou starostí a strachem ani teď kránu nezdřímnu.
1: Teď já taky ne, víte.
0: Nemluv ty, Kube, jeden. Já dobře slyšel, jak pěkně chrupeš.
2: Leda se tě něco zdálo.
0: Zdálo, nezdálo, co na tom záleží. Hlavní je, co si teď počnem. Pan král nikde, my nikde. Na zámku pozdvižení. Ale musíme tam chtěj, nechtěj. Aspoň vojsko pročeše celý les.
1: A to tě nenapádlo, že nám jde o krk? I když za nic nemůžem? Co kdyby jsme to vzali na druhou stranu? Tamhle, někam do Němec. Koně máme, flinty máme.
0: Pane Kube, ty si dělej, co chceš, ale já se vrátím na zámek. A slipa se panu králi přihodilo něco zlýho. To radši ani nechci bejt živ.
1: A blázni byli, kordy měli. Radši mám hlavu na krku, než nějakou hloupou povinnost. S Bohem, víte. A pozdravuj na zámku. Mě už tam nikdo víckrát neuvidí.
3: Tak, Matějusi, a teď už si poradíš sám. Až dojedeš k tý osamělý v Borovici, uvidíš v dolíku zámek.
4: Zaplať pámbu za jídlo i za nocleh, Matěji.
3: Rádo se stalo, Matějusi. Ale karak na tebe koukám, chlapče, ty máš na srdci ještě něco jinýho, veď?
4: Matěji, prodej mi toho ptáčka, co máte doma v kleci.
3: Ale japa, já tě ho můžu prodat, teď on není můj. Babička tě to včera řekla, přilítne si, odlítne si, kdy chce, a když, tak stejně patří víc babičce než mě. Tam učistí tu jeho posádku a sype zelní. Vodu mu tam dává každej den.
4: Zaplatím, co si řekneš.
3: Ale o to není, Matějusi. Leda bys mě slíbil, že mu dáš takovou volnost, jakou měl u nás.
4: Slibuju, Matějusi.
3: A stejně bude tak, jak řekne babička. A japa se na tebe doptám, až přijdu do zámku.
4: Povím to strážím. Jak uvidí, že jdeš s klecí, hned mě přivolají.

0: Teresko, Teresko! Čekám tady na tebe, nelekej se.
1: Vítku, to jsem ráda. Měla jsem o tebe starost. Depa se byl takovou dobu. Tatínek se po tobě schání.
0: Pan král už je doma? To mi spadká men ze srdce. Nezval na mě kata.
1: Kde pak?
0: Ale zlobí se, co?
1: Vůbec ne. Proč by se měl zlobit?
0: Ztratil se mi v lese, Teresko. Já ho celou noc hledal, umíral jsem strachy. A Jakub, ten ze samého strachu utek.
1: Tatínek je nějakej mírnější, jako proměněnej. Jenom pořád stojí u okna a někoho vyhlíží, ale nechce říct koho.

0: Dědo, vstávej, je čas. Ohřála jsem tě drobátko mlíka, aby si měl něco teplýho do žaludku před tou cestou. Tudle v šátku máš dvě hnětanky.
1: Nevím, divče zlatá, nějak se mi nechce. A ptáčka je mi líto. To je asi nějakýho přepichu.
0: Slib je slib, Matěji. Teď od Matějus není zlej člověk, jenom takovej drobátko divnej, smutnej. To víš, taková služba u královského dvora to není jen tak.
2: Sotva děda Matěj zahlíd z kopce zámek, všechno se v něm sevřelo. Měl 1000 chutí obrátit se na kramfleku a hnát domů i s klecí. Jenže slib je slib. Pták štěstí seděl v té svý dřevěný posádce a ani nedutal. On dobře věděl, co tam na ně na oba čeká. Když se u zámecký brány zved pokřik, děda Matěj samým leknutím div nepustil klec z ruky.
3: Stát!
1: No teď jo, nemusí být hned tak zlé.
3: Zavolejte pana krále, že přišel ten člověk s dřevěnou klecí.
1: Pro pána Jana, no počkejte, puste mě. Královská milosti, tuto já nevěděl. Pane králi, teď já bych vás v tom herbamným rouchu ani nepoznal.
4: Jaká pak královská milost? Pro tebe jsem Matějus. Ale Matěji, snad by si přede mnou neklečil.
1: Pane králi, Matějusi, teď já, depa bych to by tušil. Ještě jsem tě, Matějusi, pane králi, nutil tancovat s babičkou. Hostili jsme tě báčem a houbovkou. Taková hamba.
4: Jaká pa hamba? Vždyť jsem si pochutnal jako dlouho ne. Podej mi tu klec, Matěji. Jen počkej, ptáčku duhovej. U mě se budeš mít líp.
5: Mně se líbí málo kde, králi.
4: Dostaneš zlatou klec a budeš přebejvat ve zlatý komnatě. Vítku, dědečkovi usteleš v komnatě pro hosty.
1: Ale depa, pane králi Matějusi, já musím za babičkou, abych se dostal domů ještě za světla.
4: Za chvíli pádne tma, Matěji. A pak, ty si přece musíš skočit s mou paní královnou na oplátku.
0: Já tě čekala už včera, Matěji. Tak povídej, jaký to bylo, jakou měl Matějus radost.
1: Radost měl a velkou radost jí zrovna svítil, ale dívče zlatá. On to není žádnej obyčejný Matějus, on je to sám pan král.
0: Pro Krista pána, ty jsi mu tady vrzal na usličky.
1: Jo. A ty jsi s ním tancovala a hostila ho báčem a houbovkou. Pro Pětran do čepice, babičko, podívej se, kdo to sedí na okně.
0: Pták štěstí, ulít. To s ním musíš zpátky do zámku, jak aby to vypadalo, že jsme Matějuse se podvedli.
1: Ještě, že jsem si vzal tu dřevěnou posádku zpátky.
6: Ono se mu asi v té zlatý nelíbilo. No tam je ti zlata a stříbra a drahýho kamení, všecko se blíští. Ale z toho lože královsky vyslanýho jsem ještě teď celý polámanej.

0: Zaplať pámbu, že jdete, dědečku. Pan král se nejdřív zlobil, Ičko je zase smutnej. Chtěl za váma poslat vojsko.
1: Pámbu chráň, no ještě takovou nějakou mrzutost mít. To on ten pták nechce zůstat ve zlatý kleci. Tu máš, vem si ho s touhle dřevěnou posádkou a pověsí královi do sence.
0: Pan král by vás odvez kočárem, dědo.
1: Ale depa, Bůh uchovej, já to radši vemu přes luka rovnou domů s pánem Bohem.
0: Tak pojď, ptáčku zlatej, duhovej. Pan král říkal, že prej si pták štěstí. Ty by si nám mohl pomoct, mně a Teresce. A slipa víš, že to tvý ztracený pírko nosí Tereska pořád ve vlasech.
2: Nač byste mě vy dva potřebovali? Mladý jste, zdraví jste, rádi se máte. Ta co pa vám může scházet?
0: No, to je právě ten kámen ourazu.
2: Že ti král nechce dát dceru za manželku?
0: Já nevím, asi ne.
2: Ta proč pa se ho nezeptáš?
0: Bojím se, že mě král nenechá ani dopovědět a vyžene mě. Nebude mi věřit, že mám Teresku upřímně rád. Víš, já bych byl šťastnější, kdyby Tereska byla obyčejná divče ze vsi. Mám kousek políčka po rodičích, nějakej ten krejcar jsem si vysloužil, bylo by nám dobře v obou.
2: Vyť i proto živobytí na chalupě by si musel mít kuráž. Opustit jistý pro nejistý, to není maličkost, chlapče. Jenom skoč do studené vody a zeptej se pana krále rovnou.
0: A co Tereska? Co když nebude svolná provdát se na chalupu?
2: Kuráž, Vítku, kuráž tě chybí. Pamatuj, co jsem tě radil.

0: Proč pa se tváříš tak skormouceně?
1: Zrovna jsem odnes do královský zlatý ložnice ptáka štěstí. Pan král se těší, že mu v té dřevěné kleci přece jenom bude zpívat.
0: Tatínek má teď lepší náladu. Co kdybys mu řekl, že se máme rádi?
1: Bojím se, Teresko, že mě vyžené.
0: No, i kdyby. Víš dobře, že bych šla s tebou.
1: Jsi zvyklá na blahobyt. A copa ty by si se mnou žila v chalupě?
0: V tobě je málo kuráže, Vítku. Takhle se já za tebe doopravdy jak těživa neprovdám. A maminka mi nakonec vnutí nějakýho hloupýho prince.
1: No, neplač, Teresko, prosím tě, neplač, jenom neplač. Já se teda odhodlám, ale musíš mít se mnou trpělivost.
2: Tak štěstí uletíl. Určitě zase k dědečkovi do chalupy. Jestli on ho Matěj sválně neláká zpátky. Víte, osedlej koně a jeď za ním. Pospěš si.
0: Tatínku, tak se upokoj. Máš přece nás. Jsme zdraví, jsme rádi na světě. Co pak to taky není štěstí?
2: Já nejsem rád na světě. Mě musí zpívat pták štěstí.
0: Tatínku, nerouhej se. Každej si svý štěstí musí najít sám.
3: Děda Matěj pospíchal z královského zámku domů, jen se mu hlavička třásla. Že já tomu Matějusovi něco sliboval, říkal si v duchu. On ten Matějus by z člověka sedřel kůži, když si zamane svý. Zaplať pámbu, že budu za chvíli doma.
1: Dědo, dědečku Matěj, musíte se se mnou vrátit.
4: Išla ta mládenče, proč pa mě nenecháš na pokoji, teď já už nic nemám.
1: Ale máte, dědečku, máte. Pták štěstí sedí na vašem klobouku, ani o něm nevíte. Za mnou jede kočár, posadíte se do něj i s kloboukem a hotovo. Za chvilku jste v zámku u krále.
4: Bože, bože, to je kříž.
1: Nelamentujte, dědo, já jsem rád, že se pták našel. Kdo ví, jak by to se mnou dopadlo.
2: Poslouchej, Matěji, já pak to, že jsi mi toho ptáka štěstí zas odnes.
4: Matějusi, jako je pámbu nade mnou, já o ničem nevím. Nebejt Vítka, tak jsem došel až domů.
2: To znamená, že pták štěstí tady chce bejt jenom s tebou. Jiná cesta není, než že v zámku zpostáneš.
4: Tuto ne, pane králi. Měj se litování, Matějusi. Přece tam nemůžu nechat babičku na pospas. Celý život jsme byli spolu. A co bych si tady sám počal? Bez práce, bez radosti.
2: Tak přestěhujem babičku sem. I tu tvou stolici na dřeváky.
4: A to náš chlívek s kozou, co chaloupka.
2: To je o málo. Postavíme tě novou, hned vedle zámku. Zítra bude stát. A babičku tě přivezeme v kočáře.
5: Ještě jsem po té jízdě v kočáře celá roztřesená, pane králi.
2: Pro vás dva jsem vždycky Matějus. Pěkně vás vítám v novým domově.
4: Dáváme dohromady naše skromné hospodářství, Matějusi. A tudle je má první měchačka, kterou jsem tu vyrobil. Ona je skoro podobná královskému žezlu, vet?
5: Kdyby pan král Matějus nepohrdnul, dneska upeču k večeři bramborovej toč s jabkama. Musela jsem očesat jabluňku a vykopat brambory.
2: To já přijdu rád, tuze rád a vemu sebou i královnu. Ne, královnu ne, ale Teresku. Tereska půjde ráda. Matěji, to by si nevěřil. Ve mně teď je taková volnost. Odlevílo se mi.
4: Buď pán Bohu chvála. Jistě z toho budou mít užitek i podaný.
0: To byla dobrota, babičko. Já jsem něco tak chutného ještě nejedla.
5: To jistě ne, to ráda věřím.
0: Že mě to naučíte.
5: Načpa by si to potřebovala, dívče.
6: Princezna nepotřebuje umět vařit.
5: A ještě takový jídlo, jako je dřevěnej toč.
2: Dřevěnej?
4: To se jen tak říká, Matějusi. Ale když se to chce naučit, proč pane?
5: Člověk nikdy neví, co se mu bude v životě hodit.
0: A zítra mě naučíte dojít kozu.
4: Neměl bych tě Teresko taky naučit, jak strouhat dřeváky a měchačky?
0: To radši hrát na housle, dědečku.
4: Dobře, že jsi to připomněla. On si třeba i pan král rád skočí, vět, Matějusi?
7: Já mám dívči, to je dívči, to je dívče má, má. Ona pěkný, tuze pěkný, dlouhý copy má. Ona pěkný, tuze pěkný, dlouhý copy má.
0: Škoda, že tu není s náma Vítek. Měla bych aspoň tanečníka.
4: Vítek je šikovnej mádenec, jen se nemrač, Matějusi, teď je to tvá pravá ruka.
6: Musíme domů. Rozluč se, Teresko, a poděkuj.
0: Vítku, pár dní musíme počkat. Radši tatínkovi teď nic neříkej. Včera se děda Matěj o tobě zmínil a tatínek byl najednou mrzutej jako dřív.
8: No tak vidíš. A my jsme si mysleli, že pták štěstí udělá zázrak v celém zámku.
0: Však ono se štěstí na nás nakonec usměje, když se sami přičiníme.
3: Svatou pravdu měla Tereska. Každej si musí svý štěstí vysloužit, ale někdo hodně trpce. Zrovna Íčko, když si ty dva vykládali, bylo v zámku zle. To se ví, každej mocnej pán má kolem sebe všelijaký špehouny a nohsledy a pan král Matějus tady neměl okolo sebe samý poctivce. A tak mu najednou žalovali rádcové, že lokaj Vítek se objímá s princeznou.
2: Cože? S mou dcérou Tereskou? Přiveďte je, a hned, oba dva.
6: Nebudu obcházet kolem horký kaše. Dověděl jsem se, že vy dva se tajně scházíte. Co je na tom pravdy?
0: Tak promluv, Vítku.
6: Ty mlč, na tebe taky dojde. No, poslouchám tě, Víte.
9: Já totiž, my dva, vaše veličenstvo.
6: Bez vytáče, kleze to z tebe jako...
9: Máme se s Tereskou dávno rádi a tak jsem chtěl požádat o její ruku.
2: Ty, obyčejnej lokaj, by ses chtěl oženit s královskou dcérou? Takovýho hada jsem si hřál na prsou.
9: Pane králi, já jsem vám sloužil věrně a rád.
2: To jsem nepleť. Podved si mě. Nalákala tě vyhlídka, že mou dceru obalamutíš a spadne tě do klína zámek i celý království.
9: Přísahám při všem, co je mi svatý. Přihlás se tady k Teresce, že to tak není.
0: Křivdíš mu, tatínku. Jako si křivdil dědečkovi, když si říkal, že tě ptáka štěstí sválně odnes. Nikdo tě nechtěl ošidít. To si ty jenom myslíš a každý ho podezíráš.
2: Tak vy jste se proti mě spikli oba dva a starýho Matěje vynech. K ním už víc chodit nebudeš. Pro královskou dceru se nehodí, aby škrabála brambůry a dojíla kozu.
0: Pro královskou dceru možná ne, ale pro ženu chalupníka jo.
2: Co to říkáš?
0: Říkám, že si vemu Vítka za muže a budem spolu šťastný v jeho chalupě. Šťastnější než tady na zámku.
2: To tě nedovolím.
0: Dovolíš, protože musíš. Provdám se za toho, kdo se mi líbí.
2: To je vzpoura. Stráže! Stráže! Vyveďte oba před zámek. Ven, ven. Od téhle chvíle nemám dceru.
9: Ani lokaje, pane králi.
0: Nelituješ, Vítku.
9: Jak bych mohl, Teresko. Konečně tě můžu obejmout a nikoho se nebát.

0: To jsem já, Matěji. Otevři a hned. Kde pa je pták štěstí, Matěji? Klec je prázdná. Svěřil jsem tě ho do opatrování.
1: Ba ne, milej Matějusi. To leda pánbu nám osvěřil. Ale i pták štěstí musí mít svobodu, Matějusi. Jináč by to ani nebyl pták štěstí. Jaký pa štěstí v kleci, ať je dřevěná nebo zlatá. A ještě něco. Musí se mu tam líbit, hádky a rozbroje on nemiluje.
2: Král dal potom hledat ptáka štěstí po celé zemi, ale marně. Jedni se vraceli, že ho ani neviděli, jiní přicházeli, že ho viděli, ale chytit nemohli. Ze samýho zármutku, že pták štěstí zmizel, zavřel jedenkrát ten král Matějus oči navždycky. Tereska a Vítek se potom vrátili na zámek a z bývalé princezny se stala moudrá královna. Při tom slavném návratu jim prý zpíval i pták štěstí, královskou fanfáru, ale pak zas odletěl jinam. Kdybyste ho někde zahlídli, nelákejte ho. Štěstí k vám přijde samo. A sli si ho zasloužíte. A bude duhový a zlatý a taky bude zpívat krásným hlasem.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojím. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.
2: Lichožroutné ségry.

0: sudá lichá. Sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Najednou po hladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, stěžkne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
1: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
0: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh. Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak to nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. Právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy.
2: Dáme ho pod střechu, musí uschnout.
0: Rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Carlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty.
1: Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
2: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
3: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykašlal i Ramík,
1: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů. Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozběhl k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
2: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
1: Ramses vykoktal, co se stalo a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
2: Jenže Hihlík se teď často toulá. A já z toho nemám

0: pojmenování nebyl z domova zvyklý. Svět je vzhůru nohama, povzdechl si děda. A řekl Ramses, tak nashledanou. Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví, v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel a tak se nechal spatřit. Pane profesore, zvolal. Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal. To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu. Ramses popošel do trichtýře světla, který vrhala po uliční lampa a drmolil. Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím. Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu. Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život. Objeví se i Hihlík. Renému Kadeřábkovi dojetím podklesla kolena. Svezl se na bobek. Ramses se naopak povytáhl a tak si teď na chodníku pod Lucernou mohli hledět do očí. Profesor pocítil potřebu nějak se ospravedlnit za to, že mu bratra zavřel do terária. Ramíku, věř mi, já jsem mu nechtěl ublížit. Ani nitku na hlavě bych mu neskřivil.
1: Já přece vím, že jste dobrák, uklidňoval ho Ramses netrpělivě, jenom nevím, kam se bráška ztratil.
0: Počkat, rozpomenul se profesor, před chvílí se vrátil domů Hubert, ten Bernardín od paní Květuš a byl mokrý, jako by ho do vody hodil.
1: Asi ho honil a spadnul přitom do řeky, zvolal Ramses. Tulík? Ne, Hubert.
0: Ramses už neměl stání. Pojďte, poběžíme k řece.
1: Ano, spěchejme.
0: Profesor Kadeřábek se křepce postavil na nohy a popadl Ramíka do náruče. Už se chystal svým dlouhým čapým krokem vyrazit, jenže mu někdo skočil na záda.
1: Jednou rukou ho zezadu držel kolem krku, druhou se mu snažil servat z hlavy klobouk a křičel.
0: Ramíku, utíkej! Byl to Hihlík. Když se vrátil z Kilimandžára a dozvěděl se od dědy, že ho bratranec potřebuje, ani chvíli nezaváhal a běžel ho hledat. A jak to vypadalo, přiběhl právě včas, aby ho zachránil.
1: Hihlíku, ty jsi mě našel,
0: radoval se Ramses, ale chvíli trvalo, než bratrance přesvědčil, že nepotřebuje zachránit. Vždyť profesor je přece přítel.
1: Můj a všech lichožroutů, prohlásil, klidně se mu můžeš ukázat.
0: A tak se Hihlík profesorovi Kadeřábkovi ukázal a představil. V rychlosti se dozvěděl, co se ten večer stalo. Sám o svých dobrodružstvích neřekl nic a všichni tři spěchali k řece. Na nábřeží se profesor schoval za vrakem parníku a Ramses s Hihlíkem šli na výzvědy.

0: Mostem narazili na tuláky. O něčem tu horlivě rokovali.
1: Zeptám se, jestli tu bráchu neviděli, řekl Ramses.
2: A já to zatím prozkoumám tady okolo,
0: řekl Jihlík. Rozběhl se po navigaci. Tamhle byla řetězem ke kůlu připoutaná rybářská pramice. Jihlíkovi něco říkalo, že by se do ní měl podívat, ale to musí přeručkovat po napnutém řetězu a do loďky skočit.
2: Dokážu to? Mám to zkusit? Co když je v ní voda?
0: Tak to zkusil a dokázal to. Do pramice opravdu zatékalo, ale na sedačce spatřil mokrý kostkovaný hádřík. Když ho zacípek zvedl, poznal, co to je a komu to patřilo. Byl to kostkovaný šáteček, který Tulamor junior nosil kolem krku a připadal si jako frajer. Takže teď měl Jihlík v ruce důkaz, že tu někde v okolí jeho bratranec musí být. Vrátil se na břeh a pátral dál. Ramses se zatím dal do řeči s těmi tuláky. Zpočátku se tvářili hodně nepřístupně. Už od prvního pohledu totiž nepatřil k těm lichožroutům, kterým se jejich celý majetek vejde do jedné iglitové tašky.
3: Jo, byl tu dneska v noci jeden. Vypadal skoro jako tvoje dvojče.
0: Vzal si slovo ten, kterému říkali Carlos. Byl vysoký, hubený a dlouhé mastné vlasy měl spletené do copánků.
3: Takovej velký pes ho zahnal do vody.
1: Snad se neutopil, vyhrkl Ramses.
3: To ne, ale měl na mále, řekl Carlos.
1: A kde je teď? Můžu ho vidět?
3: No právě. O tom se tady dohadujeme, kam zmizel.
1: Cože? On zmizel? Vylekal se Ramses.
3: Jo, ani nestačil oschnout a byl pryč.
1: A on jako odešel sám?
3: To sotva, řekl Carlos, vždyť sotva stál na nohou.
4: Byl to únos?
0: Prohlásil rozhodně ten nejstarší z tuláků a prohrábl si žlutý plnovous.
4: A já vím, kdo v tom má prsty.
5: Když jsi tak chytrej, tak řekni, kdo to je,
0: volali na něho ostatní.
4: Je to ten, kdo tu není, ale byl to,
0: zvolal stařec. Na to se všichni začali nad tou hádankou přít.
4: To neuhodnete, ale já ho viděl. Jako kojot tady okolo slídil. Byl to kudla Dederon a větřil kořist. Jestli je ten mladý z bohatý rodiny, tak ho zase vrátí, ale ne zadarmo. Určitě za něho bude chtít pořádný výkupný,
0: pravil stařec. A bylo ticho. Víc už se tady Ramses nedozvěděl. Celý sklíčený šel za profesorem Kadeřábkem. Ten byl naopak doslova rozjařený. Z úkrytu všechno viděl a nelenil. Teď mával blokem, do kterého si v komíhavém světle lucerny stačil nakreslit plno skic lichožroutů. Zvláště Carlos se mezi nimi vyjímal. Takhle tu na ně Jihlík narazil, když se vrátil z oblídky. Zamával kostkovaným hadříkem.
1: Ale to je Tulamorův šátek, zvolal Ramses.
2: Našel jsem ho v opuštěný pramici. Máme stopu, určitě tady byl, řekl Jihlík.
1: Já vím, oni ho vytáhli z vody,
0: mávil Ramses rukou ke hloučku pod mostem.
1: Ale zmizel, říkali, že je to únos.
2: Únos!
0: Zvolali současně a stejně úžasle Jihlík i profesor Kadeřábek.
1: Jo, říkali, že v tom má prsty nějaký kudla.
2: Kudla Dederon, zařval Jihlík.
1: Ty ho znáš?
2: Už jsem o něm slyšel,
0: řekl Jihlík a víc z něho Ramses nedostal.
2: To se ví, že by mu rád pověděl o Kilimandžáru a o tom gengu ošpendlíkovaných lichožroutů, ale bylo to hrozně nebezpečné. Nemůže do toho Ramses se zatahovat. Na řece se probudili labutě. A to bylo znamení, že by měli jít všichni do postele.
1: Ráno je moudřejší než včera,
0: rád říkal Jihlíkův děda. Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale Padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, spažil, rozpažil, srovnal si dech.
6: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním,
0: řekl rozhodně. Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
6: Rodinná pouta, zvolal Padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
0: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodu mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním šel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži.
1: Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
6: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
1: To je pravda, pomyslel si Ramses.
6: Tak kde jsou?
0: Vztekal se otec už zase jako velký šéf.
1: Pánové, halo, nespíte? Dobrý den,
0: zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
1: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
0: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
6: To je dost,
0: zavrčel Padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
4: Nazdárek, mládenče,
0: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
4: Pořád tu někoho hledáš?
1: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior.
0: Stařec si ho prohlížel.
4: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
6: Tak to vyklopte, co víte.
0: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
1: To je velký šéf.
0: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
6: Osobně,
0: zavrčel a ujal se výslechu.
6: Tak po pořádku. Kdo z vás ho vytáhnul z vody?
4: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
0: Odpověděl stařec popravdě.
6: A kdo ho viděl první?
1: Carlos.
0: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
4: Ten se o něj postaral.
6: Carlos.
0: Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
6: A kde je? Je tady někde. Přiveďte mi ho.
3: Žádný příkazy. Tady ne. tohle je naše svobodný území.
0: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků seskočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
6: Carlosi!
3: Tula more! Ušklíbl se dlouhán. Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky. Ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
6: Přestaň, řekl Tulamur senior.
0: Řekl to docela mírně.
1: Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné? Pomyslel si Ramses.
0: Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají. Lichožrout mé ségry Božky.

0: Rádio Junior.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Junior.
1: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, to se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají.

věci a pojď, čekám pod schodem. Vezmi si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezmi si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě. Nečekuj, co nakecaj.

0: Espresso. Rádio Junior.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina na semaforu.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Na ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit hluk.

celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít jak na Havaji žít.

medvědí, i když prý nás nevědí. Ozývá se čvachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, je. Lvy a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení. To je

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.